Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je neděle 27. září a svátek má Jonáš. Jde o staré hebrejské jméno, které nosil biblický prorok Jonáš. Jméno vzniklo z hebrejského slova Jona s významem holub. V doslovném překladu je tak muž jménem Jonáš holubem. Jméno Jonáš se přeneseně překládá i volný jako pták. Všem Jonášům blahopřejeme a z Blaníku posíláme další písničky.

0: Radio Blaník.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: Blaník, počasí.
1: Neděle bude slunečná, odpoledne bude i příjemné teplo. Většinou bude polojasno až skoro jasno, jen na severovýchodě a východě může být místy až oblačno. Během dne ale bude postupně podle meteorologů oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
2: Autokoutek.
0: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
0: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
0: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
0: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
3: Svítí.
2: Svítí.
3: I na síti všech sítí.
2: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
3: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
2: Blaník na Facebooku a Instagramu.

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je neděle 27. září a svátek má Jonáš a taky Damian. Narozeniny dnes oslaví například zpěvák David Koller, jemu 66 let, dále divadelní, televizní a filmová herečka Ivana Chýlková, té je 63, narozeniny má také zpěvačka a herečka Monika Absolonová a té je čerstvých 50 let. A oslavenkyní je i americká zpěvačka Avril Lavigne a té je dnes 42. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky. Ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Neděle bude slunečná, odpoledne bude i příjemné teplo. Většinou bude polojasno až skoro jasno, jen na severovýchodě a východě může být místy až oblačno. Během dne ale bude postupně podle meteorologů oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
2: Autokoutek.
0: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
0: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
0: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
0: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Kdekoliv na světě
0: a 24 hodin denně.
2: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
0: na našem webu radioblaník.cz.

0: S vámi je Rádio Blaník a hezké ráno přeje Martin Ledinský. Je neděle s datem 27. září a dnes je Světový den cestovního ruchu. Připomíná se od roku 1980. A teď pojďme zpátky do minulosti. Dnes je to 126 let, co bylo otevřeno Muzeum hlavního města Prahy. Stalo se tak roku 1900. Před 77 lety byla Milada Horáková zatčena ve své kanceláři v Masné ulici. Psal se tehdy rok 1940. A před 71 lety byla na České ulici 8 v Brně otevřena první samoobsluha drogérie. Stalo se tak roku 1955 a byl to první obchod svého druhu v tehdejším Československu. Tolik výročí a teď už další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Hezké ráno, před námi je neděle 27. září a tady už je tradiční přehled očekávaných událostí. Dnes je opět den otevřených dveří na hradech a zámcích, které spravuje Národní památkový ústav. Po celé zemi budou přístupné zdarma. Na Karlštejně dnes skončí dvoudenní 28. ročník karlštejnského vinobraní. Na hradě Křivoklát naopak až do pondělí pokračuje tradiční křivoklání. V Lovosicích na Litoměřicku si pak od jedné připomenou první bitvy sedmileté války, od níž letos uplyne 270 let. Slavit budou v Roudnici nad Labem 900 let od obnovy kaple na Řípu. Zapojit se můžete také do komentovaných prohlídek historické budovy radnice v Liberci a součástí je taky výstup na věž. V Ostravě pak začínají dvoudenní svatováclavské pivní slavnosti. Součástí programu je průvod svatého Václava s družinou a v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku budou poprvé svatováclavské slavnosti. Hrát se dnes ale také bude páté kolo hokejové extraligy. Ve 12:15 pak proběhne v pražském Edenu trénink české fotbalové reprezentace po sobotním utkání Ligy národů s Chorvatskem. Tolik očekávané události. Monika Holubová, Radio Blaník. Ale...

0: Auto Koutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Auto Koutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
2: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
3: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Divoký byl a písnička Pocit. Hezké ráno, za 5 minut bude 6. Krásnou neděli 27. září po 6. hodině Karel Gott.
1: Však milenky pláčou, nikdy tak zlé to není.
0: Taky Monika Absolonová a pohádková písnička Najednou. A nebo Standa Hložek, Petr Kotwald a V pohodě. Abyste byli dnes v pohodě, hezké ráno. Za chvíli tedy bude 6 a na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky. Teď ještě zprávy a počasí.
2: Radio Blaník, počasí.
3: Radio
0: Dnešní den bude, stejně jako včerejšek, taky plný sluníčka, polojasno až skoro jasno, ráno čekejte mlhy, teploměr přes den vystoupá na 19 až 24.
3: Radio Blaník.
4: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Rezervy zdravotních pojišťoven se výrazně krátí. Policie řeší v Přerově nehodu traktoru. Fotbalové reprezentaci utekla těsně remíza. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Rezervy zdravotních pojišťoven budou na konci roku 33 miliard korun. Budou tak nejnižší za posledních 9 let. V roce 2017 systém hospodařil s méně než polovinou financí než v současné době. Cílem podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je zajistit dlouhodobou stabilizaci. Zaměřit se chce na větší efektivitu systému. Na traktoriádě v Přerově zasahovali záchranáři. V místní části Dluhunice se převrátil traktor s vlečkou, na které jeli lidé. 11 těch utrpělo zranění a záchranáři je převezli do nemocnic v Přerově a Olomouci. Žádné zranění ale není naštěstí vážné. V Brně bude víc zelených střech. Nově vzniknou v městské části Starý Lískovec na 5bytových domech v Dunajské ulici. Aktuálně jsou střechy v havarijním stavu a poté, co budou porostlé zelení, pomůžou navíc v době veder. Víc říká místostarosta Jiří Dvořáček.
8: Do domu zatéká, tak jsme se rozhodovali, co s tím. A nakonec padla volba teda na zelenou střechu s přípravou na nějakou fotovoltaiku budoucí. Vedlo nás k tomu i klima, i to, že jsem přesvědčený a studie to ukazují, že ta střecha je i trvanlivější.
7: Práce začnou v polovině října a hotovo bude zřejmě na jaře příštího roku. Premiéra novému trenérovi fotbalové reprezentace Španělovi Santimu Déniovi nevyšla. Čeští reprezentanti na úvod Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1-2. Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. V dalším duelu elitní skupiny A3 přivítá český tým také v Edenu bronzové medailisty z letního šampionátu, a to Angličany. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka Frelich.
0: Je to tak, hezké ráno, bude 6.
2: Jirka Frelich
6: na Rádiu Blaník.
0: Krásnou neděli, za chvíli se zeptám, do jakého počasí jste se probudili. Klidně už teď pište SMSky na 603 118 118.
3: Rádio Blaník.
0: Abyste byli v pohodě, tady je Standa Hložek a Petr Kotwald, ta písnička, která se jmenuje právě V pohodě, a za chvíli taky David Koller. Na Blaníku, hezky česky, pěkné ráno.
9: Zelený.

0: David Koller a písnička Chci zas v tobě spát. Já vám přeji krásné ráno, doufám, že se vám nechce vstát. Pokud je neděle právě dnes 27. pro vás volným dnem, tak doufám, že budete ještě chvíli tak jako odpočívat a poslouchat Rádio Blaník. A pokud někam míříte, třeba právě do práce, protože ano, hasiči, policisté, záchranáři, všichni musí do práce, tak vám přeji, abyste hezky vstali tou pravou nohou. Dnes je 27. září. 65. narozeniny, pardon, dokonce 66. narozeniny dnes už slaví David Koller. Je to český rockový zpěvák, skladatel, bubeník, patří k významným muzikantům české rockové a popové scény. David Koller právě dospíval svoji písničku Chci zas v tobě spát, tak taková malá připomínka toho, že David Koller dnes tedy má významný den. My přejeme Davidovi Kollerovi, který nás asi neslyší, asi spí, tak mu přejeme krásné ráno. A ještě takový malý pozdrav pro jednu českou zpěvačku, která si zahrála taky v pohádce Princezna Zemlejna 2. No, schválně, jestli byste poznali.
1: I když si myslím, že pro takovýhle ho zjeva, i bude škoda. Klidně, mi můžeš říkat Eliško, mě to nevadí.
2: Cože?
0: Tak, kdo je to ta čarodějnice v pohádce Princezna Zemlejna 2? Možná byste řekli Lucie Bílá, ale není to tak. Ve druhém díle celkem věrně a podobně jako v prvním díle Lucie Bílá zahrála tuto čarodějnici Monika Absolonová, dnešní oslavenkyně. Svého času o tom povídala na Blaníku, jak se jí to stalo.
3: No, to byla vlastně jako v mém životě všechno trochu náhoda a Zdenda troška mě oslovil na jinou roli rok předtím a já jsem jako to neprošla tím konkurzem, protože jsem se jenom smála jako úplnej pitomec. Já jsem prostě nebyla schopná nic zahrát, jo, na těch kamerových zkouškách. A on přesto, že měl tuhle příšernou zkušenost, tak když mu tenkrát, myslím, Lucie řekla, že má strašně práce a že prostě nezvládne to natáčení, tak on si na mě vzpomněl a vlastně mě oslovil a bylo to tentokrát bez kamerových zkoušek. Takže proto jsem asi zřejmě prošla. Ale já jsem měla, pamatuju, že jsem měla šílený nervy, než to natáčení začalo a hrozně jsem se bála, abych toho Zdendu nesklamala.
0: Monika Absolonová, zpěvačka, má taky svůj život, co se písniček týká, spojený s pohádkami. Třeba propůjčila hlas královně Elze v pěveckých částech pohádky Ledové království. Taky to prý byla náhoda.
3: Tak já se přiznám, že jsem k ní na začátku žádný vztah neměla, že jsem byla Disneyho společností vybrána jako Elza pro Českou republiku a v době, kdy jsem to nahrávala, tak jsem neměla ještě děti, takže jsem netušila, že když máte doma malý dítě, tak tu písničku chcete splyšet 70krát za sebou. Ale takže bych chtěla tímto poděkovat Disneyho společnosti a Ondřejovi Iznému, což je můj letitej teď už kamarád a je to právě jako hudební dubbingový režisér, který mě na to jako doporučil, vybral a Amerika mě vybrala, schválila a tím pádem mám takový jako trochu hit, že jsem se dostala do všech domácností i tam, kde mě vůbec nikdy poslouchat nechtěli.
0: Dnešní oslavenkyně Monika Absolonová slaví kulatiny, u dámy se to neříká, nebudeme říkat, že má 50. Zdravíme do Benešova, protože z Benešova pochází Monika Absolonová, držitelka, dvojnásobná držitelka ceny Thálie v kategorii muzikál. A tady už je ta pohádková Elza, Zimní království a Monika Absolonová, dnešní oslavenkyně. Z Blaníku přejeme hlavně všechno nejlepší. Hezké ráno.

0: Slovenská skupina Elan a písnička Otazníky. Otazník tady visí ve vzduchu. Jaké počasí je u vás doma? Pište SMSky na 603 118 118 nebo volejte do studia na 800 109 109. Za chvíli Marek Ztracený a písnička Minulost. No a v pondělí bude státní svátek, ale v úterý už zase Petr bude platit vaše účty.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na rádiu Blaník.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
9: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.

0: Marek Ztracený a písnička Minulost, 7:02, krásné ráno.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Tak schválně, kdo pak je teď v tuto chvíli vzhůru, poslouchá Blaník, dejte nám vědět 800 109 109, jaké je počasí u vás doma. Tak někdo se ozývá, uvidíme. Rádio Blaník, dobré ráno.
2: Dobré ráno, zvukavý Honza, zdravím Mirko, všichni.
0: Honzo, ahoj, hezké ráno.
2: Už jsem zvůru od 5 hodin. Po pravidelných 2 cigaretách hlásím, že máme krásně jasnou oblohu. A na teploměru už jenom 5 stupínků nad nulou.
0: Je chladno, mě by tedy zajímalo,
2: kde... Je chladno,
0: kde...
2: ale přesně je to nádhera.
0: Kde ráno dokonce mrzlo, uvidíme, zeptám se meteorologa příští hodinu. Jinak raní tedy pravidelná rozcvička v podobě cigara za tebou teda už.
2: No, tak do každý plíce jedno, jak se říká.
0: Dobrá, Vlkavu zdravíme, střední Čechy, Mladoboleslavsku, Honzíku, ahoj, hezké ráno.
2: Hezkou neděli, díky, ahoj.
0: Tak a zdravíme Brno, přišla SMS-ka na 603 118 118. Brno, Židenice, 8 stupňů, pěkný den přeje Jura z Brna, takže 8 stupínků mají v Brně. Honza, ten nás taky zdraví. Kalvera hlásí aktuálně počasí. Most 10,5 stupně, bez větří a skoro jasno. No tak v Mostě, koukám, je docela zajímavá teplota. 800 109 109, telefon mlčí, je to tak, tak jedeme dál. Turnov aktuálně okolo 8 stupňů, hlásí Majka. Majko, zdravíme Turnov. Prachatice teď pouhých 5 stupňů Celsia. Tak, a to je SMSka, která přišla taky od Honzy. Honzo, zdravíme, díky za SMSku. No a telefon mlčí, tak to znamená, že spinkáte, což je dobře, anebo nám nechcete dát vědět, jaké počasí je u vás doma. No to nevadí, já se zeptám meteorologa, a nebo jsem někoho možná vyprovokoval k reakci. Rádio Blaník, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: No dobré ráno.
3: Krkonoše.
0: Krkonoše.
3: Máme u nás 6 stupňů.
0: 6. Krkonoše, přiblížíte trošičku?
3: Horní Marsou směrem na Pec pod Sněžkou.
0: Jo, až takhle?
3: Až takhle.
0: Jako opravdu Krkonoše, ne Semily nebo tak? Krkonoše?
3: Ne,
0: opravdu.
3: Krkonoše.
0: Tak jo.
3: 6 stupňů a vypadá to, že bude hezky.
0: Paráda, zdravíme Krkonoše, mějte se krásně.
3: My taky, přičenou.
0: Tak, další reakce, super, Rádio Blaník, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, někdo na cestě.
4: Ano, jedu do práce.
0: A co pak je vaší prací, jestli můžem vědět?
4: Jezdím se sanitkou.
0: No, vidíte to.
4: Jedu do Domažlic, máme tady 2 stupně nad nulou.
0: Dobrá, děkuji, tak ať vám to dneska jde a ať nemáte moc výjezdů.
4: Díky, naschle.
0: Naschle. No tak vám přeji všem hezké ráno a ještě tedy jednoho volajícího, když jsem si o to řekl, Rádio Blaník. Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Já vás zdravím z Orlických hor, tady u nás -1.
0: -1 Orlické hory, vidíte, Krkonoše mají tedy trošku tepleji.
5: No, to jo, tady byla včera 0 a dneska -1, takže tak se blíží super. Dost velká zima.
0: Super, tak zdravíme Orlické hory a krásnou neděli a hezký prodloužený víkend.
5: Taky zdravím, mějte se krásně.
0: Tak poslední volající, Rádio Blaník, hezké ráno.
6: Dneska ráno, Blaníčku, tady Pepa Vsetín, zdravím tě všechny posluchače i vás. U nás máme 6 stupňů, máme proměnlivou oblačnost a vypadá, že bude hezky jak včera.
0: No, vypadá to tak. No, zeptám se meteorologa, vypadá to, že i zítra bude hezky. Nechci to zakřiknout, ale necháme se po 7 hodině překvapit. Tak zdravím taky Vsetínsko a přeji i na střed krásné Moravy skoro až ke Slovensku. Hezké ráno.
6: Děkujeme, naslednou.
0: A teď už na Blaníku Cool and the Gang a písnička Cherish a za chvíli Anaka.

0: Anaka, písnička Údolí včel. Možná přemýšlíte, kam byste se vypravili teď o prodlouženém víkendu. Takový malý blanický tip míří na Křivoklání 2026, které se koná právě teď o tomto prodlouženém víkendu. Je to už jubilejní 30. ročník rytířských slavností s názvem tedy Křivoklání. Tradiční akce nechybí v hradním kalendáři už 30 let a zájem stále roste. Působení profesionálních šermířů Merlet například je doprovázené velkým úspěchem u nás i v zahraničí a tentokrát se bude Křivoklání konat opravdu po celé ty 3 prodloužené dny. Nabídne pokaždé jiný program, plný toho nejlepšího ze šermu, divadla, akrobacie, hudby, magie, sokolnictví a spousta dalších a dalších věcí, tak se nechte unášet na vlnách fantazie a přijďte se podívat na Křivoklád právě dnes od 10. do 18. hodiny. No a co se týká zítřka, tak zítra je ten program od 10. do 17. hodiny. No a kdybyste si chtěli ten pobyt dnes při neděli prodloužit, tak dokonce ani do 8:30 vás nevyhodí. Ten program je tak báječný a nabitý, že kdybyste ještě neměli nic v plánu, tak určitě směr Křivoklád. Radio. 6:45, krásnou neděli a tady je Karel Gott. Nádherná písnička, Když milenky pláčou.
1: Když

0: Na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky, teď ještě počasí, doprava a taky zprávy. Rádio
1: Blaník. Blaník za volantem.
0: Dopravní informace pro nás má Petra z ředitelství silnic a dálnic.
2: Na pražském okruhu na 16. kilometru bude dnes do 8 hodin ranních obousměrně opakovaně docházet ke krátkodobým uzavírkám dálnice. Provoz bude postupně zpomalen a zastaven z důvodu osazování nosníku mostu. Aktuálně počítejte s delšími kolonami ve směru k D1.
0: Děkujeme a pokud máte dopravní informace, volejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Dnešní den bude plný sluníčka, většinou čekejte polojasno nebo skoro jasno a ráno se objeví na mnoha místech mlhy, no ale postupně zmizí a teploměr vystoupá na 19 až 24 stupňů.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku.

0: Pící pod lahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Odolená voda a okolní obce dál zůstávají bez vody. Asociace brojí proti nelegálním domovům pro seniory. Vysílač na Českobrodsku čeká demolice. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Problémy s olovem ve vodě v Odoleně vodě u Prahy pokračují. Včerejší ranní vzorek překročil limit víc než čtyřnásobně. Další dva ale později na stejném místě už limit splnili. Voda ale dál není pitná. Problém se týká 15 000 obyvatel ve 12 obcích. Nadlimitní olovo našly vodárny i ve Vrtech. Jedním z možných zdrojů kontaminace je nedaleká skládka Kasova Rokle. Důkladnější kontroly by mohly pomáhat k odhalení nelegálních domovů pro seniory anebo postižené, požaduje Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Navrhuje vytvořit návod k jejich rozpoznání i registr, kde by bylo možné službu dohledat a ověřit. Nad těmi, které fungují bez oprávnění, by mohla být zavedena nucená správa. Nejvyšší stavba v Česku půjde k zemi. Vysílače v Liblicích u Českého Brodu čeká demolice. Začít by měla za necelé 3 týdny. České radiokomunikace už po oplánovaných pracích informují majitele okolních pozemků. Někteří obyvatelé by ale rádi, aby dominanta zůstala zachována. Města a obce pravidelně investují do úpravy zeleně. Třeba Žďár nad Sázavou plánuje obnovu parku Farská Humna. A proč jsou práce potřeba, to už vysvětluje starosta Martin Markos.
5: Odehrává se tam hodně kulturní společenský život ve městě a ačkoliv určitě dobře slouží svému účelu, tak lze ještě dopracovat, dodělat, humanizovat, vylepšit.
4: Modernizace přinese desítky nových stromů, mobiliář a také toalety. Úpravou projdou i cesty a přívod elektřiny. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka.
6: Moniko, díky, hezké ráno.
7: Jirka Frélich
3: na Rádiu Blaník.
6: Jak se ti spalo teď o víkendu, když je úplněk?
4: Mě báječně nádherně svítil, takže paráda.
6: S tebou to nic nedělá spíš.
4: Ne, vůbec ne.
6: Jako
4: ne, ne,
6: ne, ne. Tak možná to má někdo jinak. Každopádně za chvíli se zeptám meteorologů, jaké nás čeká počasí. Nejenom dnes, ale taky zítra, protože máme prodloužený víkend. Teď ale Petr Kolář a písnička Ještě, že tě lásko mám.
3: Rádio Blaník.
6: Přesně 7 na vteřinu přesně. Teď ale hezky česky na Blaníku.

0: Pepa Wagner a písnička Nezapírám. Myslím si, že meteorologové taky nebudou zapírat, že nás čeká hezký den. Uvidíme, necháme se překvapit.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Dnes v Českém hydrometeorologickém ústavu má službu meteoroložka Jiřina Švábenická. Přeji dobré ráno.
2: Hezké ráno i vám.
0: Jaké počasí máme dnes, v tuto chvíli?
2: Tak dnes máme polojasno až oblačno a jen ojediněle se vyskytují mlhy. V teplotách jsou velké rozdíly. Nejčastěji se pohybují mezi 8 až 4 stupně Celsia. Nejtepleji je v Ondřejově a nebo také v Ústí nad Labem, a to 11 stupňů Celsia. Naopak na Šumavě tam mrzne. Nejchladněji je na Kvildě Perle, a to minus 5,5 stupně Celsia.
0: Minus 5,5?
2: Ano.
0: Je, dobře. Jaké počasí nás čeká dnes?
2: Tak dnes čekáme polojasno až oblačno. Ráno ještě ojediněle mlhy. Během dne začne oblačnost ubývat a postupně se vyjasní. Odpoledne teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů Celsia a teplo bude i na horách, tam kolem 14 stupňů. Na Šumavě čekáme až 17 stupňů Celsia.
0: Někde jsem slyšel, že i zítra, jak je ten prodloužený víkend, že i zítra má být teplo.
2: Tak ano, ještě malinko se nám oteplí, ale stále musíme počítat, že ráno bude chladné, tam mezi 10 až 5 stupni, a při uklidnění větru dokonce až jenom 3 stupně Celsia a ojediněle mohou být i přízemní mrazíky, ale to odpoledne bude opět teplé a počítáme s teplotami mezi 20 až 24 stupně Celsia a na obloze bude opět jasno nebo skoro jasno a ten den bude slunečný.
0: Tak já moc děkuji, to je tedy krásný prodloužený víkend a vám přeji hezkou službu, mějte se krásně a budu se těšit za hodinu.
2: Také přeji hezké ráno.
0: A na Blaníku teď Iron Cara a písnička z filmu Flashdance, What a Feeling. Krásnou neděli, za 2 minuty bude čtvrt na 8.

0: Katka Knechtová nám zpívala na Blaníku krásnou neděli, za chvíli Petr Spálený.
1: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
0: A taky Mira je písnička Tenkrát. No a co se týká dnešní neděle, tak stále probíhá víkend na Blaníku s Honzou Nedvědem. O co se jedná, asi tušíte, můžete vyhrávat vstupenky. Honza Nedvěd, starší, krásný text nádherných písniček. To je jeho dílo, všechny ty nádherné písničky Honzy Nedvěda. No ale pokud chcete na speciální koncert, tak o tom si povíme víc za chvíli. Teď ale vám řekneme, že klub posluchačů Rádia Blaník čeká třeba právě i na vás.
2: Ani rychlé šípy,
3: ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
3: Posluchači Blaníku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
4: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
5: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
6: Takže servis Říha, jo? Hele, že u nás vyrábíme hydraulický hadice, o tom žádná, chlapče. Ale my se taky umíme zvednout a přijet a opravit tvojí vysokotlakou hadici až do 80 mm. A na počkání, jestli mi jako rozumíš. Takže www.servis-říha.cz. Jasný?
7: Den svatého Václava na zámku Sviany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svijanského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Sviany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zámeksviany.cz.
8: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
9: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Láďa Křížek se skupinou Crayzon a písnička Vzdálená na Blaníku. Krásnou neděli prožíváme víkend s Honzou Nedvědem.
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na Rádiu Blaník.
0: Na Blaníku hrajeme celý víkend o lístky na koncert Nedvědi v Lucerně a slavíme 80. narozeniny Honzy Nedvěda, který by právě určitě tento týden ve velkém stylu mohl svoje narozeniny oslavit, protože kulatiny, osmdesátiny, to je velká věc. A taky si povídáme s jeho synem Honzou, který tlačí tu písničkářskou káru dál. Honzo, otázka zní, jak se tatínek vlastně má, jak se mu daří.
3: Táta se má velmi dobře, mentálně naprosto v pořádku, se dokáže i hádat celý hodiny, kouří svých 15-20 denně, ale to tělo dostalo za těch 60 let na scéně prostě zabrat, takže čerpá síly, ale už tady začínají být první vlaštovky, že by se tu a tam mohl někde objevit a já mu opravdu moc držím palce, tak moc bych si to přál i za něj a věřte, že on taky.
0: My budeme držet moc palce a navíc další výherní písnička, která někomu z vás přihraje dvě vstupenky, tak zní takto.
4: Chtěl jsem to ráno, vy naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už ti nezal.
0: Velká klasika, písnička Podvod, tak poslouchejte pozorně. 800 109 109, třetí volající na lince, jakmile zazní písnička, vyhrává právě dvě vstupenky.
1: Víkend s Honzou Nedvědem.
2: Na Rádiu Blaník.
4: Miluju a chci si tě vzít.
0: A teď už na Blaníku Elton John a za chvíli Lucka Vondráčková, Radim Flender a písnička Stanice Svět. Hezkou neděli.

0: Michal David, jeho decibely lásky, 5 minut zbývá do 8. Dalibor Janda, Žít jako kaskadér.
1: Žít jako kaskadér.
0: To je písnička, která nás čeká po zprávách, taky Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc.
2: Je

0: Taky Krištof a Život je krásný.
1: Život je krásný i na konci světa, vesmír se básní, ta nejhezčí věta máš dřív.
0: Život je krásný, když Blaník hraje hezky česky, hrát bude, navíc je prodloužený víkend, počasí nám přeje, to je skvělá věc.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Sluníčko, sluníčko a sluníčko, jakmile se rozplynou ranní mlhy, tak bude opravdu krásný den, hezká neděle. Teploměr má vystoupat na 19 až 24 stupňů, na Šumavě má být okolo 17.
3: Rádio Blaník.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
10: Odbory navrhují jiné zvýšení platů pro bezpečnostní složky. Táborské nádraží prochází rekonstrukcí. Nebezpečný hmyz může v Evropě ohrozit víno i ovocné stromy.
3: Rádio Blaník.
10: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Odbory nesouhlasí s ohlášeným zvýšením platů policistů a hasičů. Během 3 let by měly růst každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Odborům vadí i rozdělení přidání do tarifu a odměn. Požadují zvýšení základu výdělku od ledna o 10%. Unie bezpečnostních složek o tom chce v úterý jednat s vedením ministerstva vnitra. Cestující v Táboře se dočkají modernějšího nádraží. Rekonstrukce už probíhá a přinese obnovení historických částí. O konkrétních změnách ví mluvčí zprávy železnic David Kabele.
11: V historické části nádraží budou umístěné provozy a kanceláře dopravců a zprávy železnic a také bytové jednotky. Součástí prací je vybudování nového výtahu na první nástupiště. Přístupný bude jak z vnitřních, tak i venkovních prostor.
10: Souběžně projdou obnovou taky výtahy na ostatní nástupiště, které také projdou opravou. V Evropě, konkrétně v Maďarsku, byl zaznamenán nebezpečný škůdce. Jde o invazivní hmyz Lycorma delicatula, který napadá 70 druhů rostlin a snadno se šíří. Dokáže se totiž udržet na rychle se pohybujících předmětech a tak ho auta i vlaky můžou dopravit stovky kilometrů daleko. Rostliny vysává a způsobuje tím obrovské škody. Závod motocyklového mistrovství světa se příští rok v Brně vrátí do červencového termínu. Letos se závod konal v červnu. V novém termínu by se závodního víkendu mohlo zúčastnit víc návštěvníků, protože budou letní prázdniny. Měly by být i dostupnější ceny vstupného. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu opět Jirka.
0: Krásné ráno, 8 bude za pár vteřin.
2: Jirka Frélich
4: na Rádiu Blaník.
0: A na úvod té 8 hodiny Dalibor Janda a písnička Žít jako kaskadér a pak taky Petr Muk. Hrajeme si hezky česky, za chvíli přidáme Mirka Táborského a pak počasí a dozvíme se, co nás čeká i v tom novém týdnu. Tak pěknou neděli.

0: věc. Tento týden jsme s Mirkem Táborským cestovali na zámky, nechali jsme se zlákat na zajímavá místa a pokud vám ve čtvrtek povídání uniklo, nevadí, máme ho pro vás i teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským. Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem slíbil, že vám povím o jedné pohádkové lásce na pohádkovém zámku Březnice. Stejnojmenné městečko s více jak 3000 obyvatel leží na hranici Středočeského a Jihočeského kraje. Vyrostlo podél řeky Skalice na slavné zlaté stezce spojující Pasov a Prahu. V zákrutu řeky původně stávala gotická tvrz, kterou Jiří z Lokšan přestavěl na renesanční zámek. Na pomoc si přizval řemeslníky až z italského Milána a proto se této městské čtvrti dodnes říká Medulán. Mistři z jihu se pak podíleli i na vnější výzdobě zámku a je ověřeno, že jde o první s grafitovou omítku v českých zemích. Reprezentativní šlechtické sídlo dodnes vítá návštěvníky typickým renesančním kabátem, takzvanou bosáží, neboli iluzivním napodobováním kamenných hnědých stavebních kvádrů, vystupujících jako pozoruhodné geometrické krajkoví na bílé omítce. Téměř celý zámek obepíná systém hradebního opevnění s dělostřeleckými baštami. Plášťové zdi odolávající útokům nepřátel, které vznikly už za předchůdců lokšanských, tedy malovců z Chýnova, patří k technicky mimořádně vyspělým. Proto se odborníci domnívají, že jsou dílem Benedikta Rejta, který byl mimo jiné tvůrcem Vladislavského sálu na Pražském hradě či chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. S centrem města je zámek spojen kamenným mostem. Kromě prohlídky opravdu líbezného šlechtického příbytku nezapomeňte navštívit 20-hektarový anglický park s řadou vzácných dřevin, včetně bylinkové zahrádky, která je jakousi připomínkou Filipíny Velsrové, která se zabývala také bylinářstvím a s ním spojeným léčitelstvím. V zámeckých interiérech své stopy zanechaly mnohé šlechtické rody. Prošel tudy například Přibík Jeníšek z Újezda, královský prokurátor, který obžaloval vzbouřence po porážce druhého stavovského povstání roku 1618. No a já se příště konečně dostanu k té velké lásce. Zatím se mějte krásně a naslyšenou. Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
3: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A jsme Blaník a hrajeme si hezky česky. Tady je Katapult a písnička Blues. Za chvíli taky Meky Špirka s Davidem Špirkou.

0: písnička Nejsi sám, taky nejste sami, máte Blaník, ani já nejsem sám. Na telefonu meteoroložka Jiřina Švábenická.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
0: Do Českého hydrometeorologického ústavu přeji hezké ráno.
2: Hezké ráno i vám.
0: Jaké počasí nás čeká dnes v neděli?
2: Tak dnes čekáme polojasno až oblačno. Ráno ještě ojediněle mlhy. Během dne začne oblačnost ubývat a postupně se vyjasní. Odpoledne teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů Celsia a teplo bude i na horách, tam kolem 14 stupňů. Na Šumavě čekáme až 17 stupňů Celsia.
0: Asi není tajemstvím, že celý tento prodloužený víkend, co se počasí týká, se povedl na jedničku. Teplo má být i zítra, nebo ne?
2: Tak ano, ještě malinko se nám oteplí, ale stále musíme počítat, že ráno bude chladné, tam mezi 10 až 5 stupni a při uklidnění větru dokonce až jenom 3 stupně Celsia a ojediněle mohou být i přízemní mrazíky, ale to odpoledne bude opět teplé a počítáme s teplotami mezi 20 až 24 stupně Celsia a na obloze bude opět jasno nebo skoro jasno a ten den bude slunečný.
0: Tak to se moc těšíme a ještě můžu se zeptat, jak to bude dál po tom prodlouženém víkendu od úterka.
2: Tak určitě ano, protože i v následujících dnech nás čeká teplé a suché počasí babího léta, tak je to pro mě docela jednoduché. To ovšem znamená, že stále budou chladná rána, většinou mezi 11 až 6 stupně Celsia. Pokud se uklidní vítr, tak mohou být teploty i nižší, třeba až 3 stupně Celsia, ale teploty během nebudou rychle stoupat a odpoledne většinou se budou pohybovat už vysoko, a to mezi 20 a dokonce letními 25 stupně Celsia.
0: Tak to je krásná předpověď. To já vám snad dám medaily.
2: Já to děkuji.
0: Tak děkuji, hezké ráno vám přeji.
2: Také přeji hezké ráno. Rádio
0: Blaník. Tak se máme na co těšit. Babí léto pokračuje. Život je krásný, jak zpívá skupina Kryštof. Život je krásný i na konci světa. No prostě na Blaníku ještě navíc, dál hezky česky.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
4: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
5: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
5: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
5: Spoltex.cz.
6: Kdo je tam?
7: Soudní exekutor.
6: Nejsme doma.
7: To máte pravdu, už nejste doma.
8: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá? Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.

0: skupina Krištof a písnička Život je krásný.
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na Rádiu Blaník.
0: Teď pro vás mám něco naprosto výjimečného. Ještě než prozradím, co to je, tak vám řeknu, že celý tento víkend trávíme s Honzou Nedvědem na Blaníku. Tento týden oslavil 80. My pro vás máme vstupenky na poctu Honzovi Nedvědovi do Lucerny, kde vystoupí Honza Nedvěd mladší se skupinou příbuzní a s řadou hostů. Bude to ve středu 25. listopadu. Navíc vám dáváme i nové album Honzy mladšího Chlapský slovo. O to všechno se hraje teď o víkendu, jakmile uslyšíte písničku. Od Honzy Nedvěda volejte 800 109 109. Třetí na lince vyhrává právě ty zmíněné ceny. A co víc, je to tady. Teď pro vás mám něco naprosto exkluzivního. Sám Honza Nedvěd, který oslavil tento týden 80. Teď si zeselte rádio a pozorně poslouchejte. Má pro vás vzkaz.
3: Ahoj, zdravím, tady je Honza Nedvěd. Tady jste se mi, jak se mám. No, žiju. Není to už dost, no? V 80. Ale vážně. Skládám pořád písničky, ale většina z nich končí v koši, protože je těžké hledat a napsat další stánky a podvody. A tak se snažím tím, že pronikám do hudby, poslouchám hudbu, protože hudba je pokrm duše, kterého se nikdy nepřejíte. Je to jakási ezoterická krása, z níž ve vás vždycky zůstane něco. Jen se k tomu musíte dostat. A potom mám splněné už jedno přání už delší dobu, protože mám radost z toho, že můj syn Honza, syn Františka Vojta, důstojně pokračují v tom, na čem jsme celý život s bráchou pracovali. Tak předem vám děkuji za přání a těším se, že vám ještě zahraju. Co, Honzo? S příbuznými? Váš Honza Nedvěd.
0: Úžasný vzkaz, exkluzivně pro Rádio Blaník.
1: Víkend s Honzou Nedvědem.
2: Na Rádiu Blaník.
4: Miluju a chci si tě vzít.
0: Tak držím palce, až se ozve písnička Honzy Nedvěda 800 109 109. Teď Mike Oldfield a Maggie Rayleigh.

0: Činasky, písnička Láska a data. Krásnou neděli, 6 minut a bude 9. No a naše láska k písničkám, ta pokračuje českým písničkám. Voxel a V naší ulici. On se zbláznil docela, lála, ten kluk mi moje. Po 9. hodině Václav Neckář, Lékořice. Lékořicí cesta ke mně ti zaroste jednou pro vždycky. Hned po zprávách, trošku z Ostra, Kabáti a Burlaci. Nebe je temný a mnohem níž, jen odkud dávnej chorá zor. Ale hlavně i po 9. na Blaníku, hezky česky.
1: Radio Blaník. Radio Blaník, počasí. Radio
0: Čeká nás úplně neskutečně krásný den, říká meteoroložka Jiřina Švábenická. Jakmile se rozpustí dnešní ranní mlhy na všech místech, tak nás čeká opravdu krásné odpoledne plné sluníčka.
2: Odpoledne teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů Celsia a teplo bude i na horách, tam kolem 14 stupňů. Na Šumavě čekáme až 17 stupňů Celsia.
0: No a zítra nás čeká taky velmi chladné ráno. Dnes na Šumavě bylo dokonce minus 5,5 stupně Celsia. No v těch mrazových kotlinách je to běžné touto dobou a podobně to bude i zítra, ale zítra přes den dokonce až do 25.
1: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio do každého počasí.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Příští týden začne platit regulace cen paliv. Na Příbramsku došlo k tragické nehodě čtyřkolky. Trump odmítl nabídku Iránu.
13: Rádio Blaník.
12: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Benzín je v Česku nejdražší za poslední 4 roky. Prodává se průměrně za 45 korun a 91 haléřů. Cena nafty se pak blíží k průměrným 50 korunám. Od 1. října zavede vláda regulaci cen pohonných hmot a sníží spotřební daň u nafty. A víc k opatření řekl v České televizi ekonom Tomáš Cverna.
14: Myslím si, že to nejefektivnější opatření, které je nejobhajitelnější, protože má přímý dopad na ceny u totému čerpacích stanic, tak snížení spotřební daně z nafty, protože tam se bude opět pokračovat v tom opatření v takové podobě, jak fungovalo během léta. To znamená, to je něco, co víme, že zafungovalo. Nicméně pak tam ještě to druhé opatření, ten cenový strop, který je poměrně sporným opatřením.
12: Podle analytiků ale ceny pohonných hmot v dalších dnech porostou. Po 7 letech je důchodový účet opět v plusu. Do srpna skončilo hospodaření v tomto systému v přebytku zhruba 900 milionů. Příjmy z pojistného tak převýšily celkové výdaje. Vláda chce ale od nového roku penzistům nejen zvednout důchody, ale vyplatit i jednorázově 2000 korun. Opozice se proto bojí, že se opět systém propadne do mínusu. Při nehodě čtyřkolky u Jinců na Příbramsku došlo k neštěstí. Včera odpoledne při ní v katastru Jinců zemřel jeden ze dvou na ní jedoucích chlapců. Jednomu bylo 15 a druhému 14 let. Právě ten mladší řídil a ani rychlá pomoc od svědků, ani následná od policie a záchranářů už mu nepomohla. Druhý chlapec má zranění lehčí. Americký prezident Donald Trump odmítl nový íránský návrh. Týkal se otevření Hormuzského průlivu a konce války. Teherán to označuje jako 7denní cestovní mapu k míru. Trump ale na své síti zopakoval, že Irán nesmí mít jadernou zbraň. Právě to jako hlavní důvod války zmiňují USA a Izrael. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka Frélich.
0: A já děkuji a přeji krásnou neděli.
3: Jirka Frélich
1: na Rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 9 a za chvíli i Valecká dnešní dobré rady do zahrady a bude to o tom podzimním uklízení vaší zahrady. Možná se vám do toho nechce a možná takový trik pro vás bude mít za chvíli i Valecká. Tak nás poslouchejte. Rádio Blaník. A my na oplátku budeme dál hrát hezky česky. Václav Neckář před námi, ale teď taky skupina Kabát. Hezké ráno.

0: Whitney Houston na Rádiu Blaník. Krásná písnička, teď dnešní Dobré rady do zahrady a jak jsem sliboval, tématem je podzim.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, podzim je chvíle, kdy začínáme zahradu pomalu uklízet. Schováme grill, zahradní nábytek, hračky, nářadí, jenže ruku na srdce, kdo má doma dost místa na všechno, co přes léto používal venku. A právě tady se hodí zahradní úložný box. Možná to zní jako úplná maličkost, ale správně uložené věci nám vydrží podstatně déle. Co všechno bychom tedy měli před deštěm a mrazem schovat? Určitě textilní podušky a polštáře ze zahradního nábytku. Vlhkost jim nesvědčí a pokud zůstanou dlouho mokré, může se objevit plíseň. Do sucha patří také zahradní nářadí, prodlužovací kabely, drobné plastové vybavení nebo třeba dětské hračky. Venku nemusí být problém jenom voda zhora. Velkým nepřítelem je také vlhkost, která se uvnitř uzavřeného prostoru může srážet. Proto je dobré věci před uložením opravdu vysušit a box nepřeplnit tak, aby kolem uložených předmětů nemohl proudit vzduch. Pokud máte zahradu malou, může být úložný box praktický i proto, že nezabere tolik místa jako klasický zahradní domek. Baumax má právě teď v nabídce například zahradní úložný box Stain z Technoratanu. Aktuálně je v akci s výraznou slevou, přičemž nabídka platí do 31. října. A moje podzimní dobrá rada? Nečekejte s úklidem zahrady až na první mráz. Jakmile začnou přicházet deštivé dny, vyberte si jednu odpolední hodinku a projděte zahradu s jednoduchým pravidlem. Co používám přes zimu, to zůstává, co nepotřebuji, to schovám. Ušetříte si tím nejen jarní čištění, ale taky nákup nových věcí. A pokud hledáte něco na uskladnění zahradního vybavení, podívejte se na nabídku Baumaxu baumax.cz. Případně navštivte některou z jejich kamenných prodejen. Nakupovat můžete také přes aplikaci Baumax ve vašem mobilu.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Maxi,
5: Baru,
4: i my v Baumaxu máme dobré tipy.
5: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Tak to byla Iva Lecká, dnešní Dobré rady do zahrady o podzimním úklidu. Iva si koleduje, že jí přijdeme zkontrolovat zahradu. Zda uklidila na podzim. No, tak schválně. Petr Kotval, ta písnička je v tahu a za chvíli taky Richard Miller. Krásnou neděli, za 2 minuty bude 9:45.

0: Richard Miller a písnička Spočítaj ma. Možná vyrážíte na houby, pak je pořádně spočítejte, oni rostou. Roste jich dost, ale jak jsem viděl i včera ráno, tak houbaři berou lesy útokem. Koukám na jeden z mnoha serverů o houbách. Nejvíce hub hlásí Jihomoravský kraj. Tady je příspěvek aktuální z dneška ze Středočeského kraje, například pro změnu. Dnes hřibů málo, píše jeden hřibkař Pepa a píše, že víc bylo hnědáků, babek a růžovek. Těch tam je dost, jsem tam nějaký kovář a ty jsem tam nechal, píše Pepa. Tak razíte-li na houby, tak vzhůru a přeji, aby vám to vyšlo, abyste měli krásné úlovky. Kdo je ještě v pyžamu, tak toho potěším písničkou Pyžamo. Je to skupina Botox a my vám na Blaníku hrajeme hezky česky.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
4: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
5: V neděli 4. října dorazí Sport Film Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA.
6: Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
8: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
10: Sport Film Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.

0: to.
1: No to je písnička. To je písnička jak tráma.
2: Víkend s Honzou Nedvědem
3: na Rádiu Blaník.
1: To, co se tady dělo během písničky, okamžitě ty telefony se rozblikaly a musím říci, že u nás vyhrává třetí volající. Na lince se hned objevil náš posluchač.
4: Je, ahoj Jiříku, my jsme tady slyšeli.
1: No, první volající.
4: První. No hele, teďka akorát tak skončila písnička, tak jsem akorát začal volat.
1: Tak ale první. Zdraví moc, Suchovršice, Jirko, ahoj.
4: Já zdravím do Prahy, mějte krásně, ahoj.
1: Kdo pak je druhý, Rádio Blaník, dobrý den.
5: Dobrý den, jsou druhá, teprve.
1: Jste druhá, teprve, ano, je to tak.
5: Tak zkoušete.
1: Zkoušíte. Kam vás zdravíme?
5: Do Brna.
1: Do Brna, zdravíme Brno, mějte se krásně.
5: Tak i naschle.
1: U nás totiž vyhrává ten třetí na lince. Kdo se ozve teď, to by mě teda zajímalo. No, telefonní číslo končí 796. Rádio Blaník, dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Mirka.
1: Mirko, potlesk.
6: Super, paráda.
1: Ale já tam slyším Moravu taky, že?
6: No, já jsem z Moravy, ale teďka žije na Výhlavě.
1: Výhlavě,
6: takhle.
1: No tak to je skoro na Moravě. Ale řekněte mi ještě, jak se moc těšíte na koncert, protože vstupenky už máte doma.
6: Strašně moc se těšíme a s mým synem Pepikem byli jsme na ní naposledy ve Slavkově. Parády jsme si to užili a Pepa se snaží taky dovolat, takže se moc strašně moc těšíme.
1: Takže celá rodina zapojená a vám se to podařilo.
6: Ano, ano.
1: Vy jste vyhrála. Super. Ještě k tomu vám dáme nové album Honzy Mladšího, Chlapský slovo,
6: ano, ano.
1: To je vaše. Dvě vstupenky do Lucerny na středu 25. listopadu. Jaké písničky vy milujete od Honzy Nedvěda?
6: Miluju všechny a nejvíce mě líbí Balčíček anebo Stánky.
1: Stánky. Tak já si myslím, že na jednu z těch písniček taky dneska dojde. Mějte se moc, zdravíme Jihlavu a přejeme krásnou slunečnou neděli.
6: Děkuji.
2: Víkend s Honzou Nedvědem.
3: Na Rádiu Blaník.
2: Miluju a chci si tě vzít.
1: Další vstupenky tady leží pro někoho z vás a další výherní písničkou bude tato.
2: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třás a pak zvuknou malá slova.
1: Je to další velká hudební legenda, na to si počkejte, jakmile zazní u nás na Blaníku 800 109 109, vyhrajete to samé, dvě vstupenky a CDčko, tak budeme držet palce. Důležité je být třetí na naší lince. A teď na Blaníku Voxel a písnička V naší ulici. Hrajeme si dál hezky česky. Právě teď, 9:45, přejeme hezkou neděli, která bude plná sluníčka, jak ráno slíbil meteorolog.

0: Pavel Habera, krásná romantická písnička, Boli jsme raz milovaní a Na Blaníku po desáté, taky velká romantika, Čechomoři, Jarek Nohavica, Kometa.
1: Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s podrukou umělce, který už nežije.
0: Daniel Landa, Touha.
2: Touha je žít, zůstat a neodejít.
0: Ohnout Svaz českých bohémů.
3: Vracím se domů nad ránem.
0: Protože Rádio Blaník dál bude hrát hezky česky.
4: Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Čeká nás neděle malovaná jako obrázek. Teploměr vystoupá na 23 stupňů Celsia, na Šumavě okolo 17, jinak na horách okolo 14. Čeká nás opravdu krásný a slunečný den.
5: Rádio Blaník.
6: Nejvíc pohody
5: a nejvíc českých písniček.
6: Za každého počasí.

0: Tý podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
5: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Česko má problémy se zásobou ropy a paliv. Ceny garáží v Česku se dál zvedají. České tenistky jdou v Číně do finále. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko zaostává za doporučenou rezervou ropy a paliv. Aktuálně má stát zásoby těchto látek na 85,5 dne, ale podle Evropské unie by to mělo být o 5 dnů víc. Česko ale nemá dostatek volných zásobníků na ropu a proto chce vystavit nové nádrže, třeba v Roudnici nad Labem nebo v Cerkvenici u Hradce Králové. V nich by se mohla skladovat ropa i nafta. Ve velkých městech zdražují garáže a parkovací stání. V některých případech jejich ceny v meziročně vzrostly o víc než 60%. Nejdražší jsou v Brně, kde se ceny pohybují okolo 900 tisíc korun. Naopak nejlevnější garáže jsou v Ostravě. Tady jde o částku kolem 300 tisíc. Odpůrci obnovení těžby kamene na kopci Tlustec na Českolipsku dál bojují. Na jejich setkání opět zaznělo, že se nevzdají a obrátili se už také na ústavní soud. Pokud báňský úřad těžbu povolí, je sdružení na záchranu kopce Tlustec připraveno se soudit, jak říká jí předseda Tomáš Řízek.
8: Nelíbí se nám vliv na přírodu, nelíbí se nám vliv na krajinný ráz, je zde silně obydlená oblast a hlavně, co se týká technických záležitostí, obáváme se hlavně technické seismicity a vlivu na nemovitosti, protože všichni, co tady jsme, máme určité osobní zkušenosti.
7: Zdejší obyvatelé už proti těžbě protestovali v roce 1994, krátce se pak těžilo ještě v roce 2003 a 2004. Už za hodinu nastoupí české tenistky do boje o pohár Billie Jean Kingové. Ve finále čeká Ukrajina, která se dostala tak daleko poprvé. V Šenčenu budou svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové usilovat o 12. titul a první od roku 2018. Fandit budeme od 11 hodin. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka Frelich.
9: Vidíš, můžeme fandit tenisu, to ty ráda.
7: Určitě, fandíš. Společně.
10: Jirka Frelich
6: na Rádiu Blaník.
9: A věřím, že máte rádi také naše slavné desky, které budou postupně i díky vám hezky česky. My si pustíme originál a budeme hledat českou verzi už za chvíli. Radio Blaník. A teď Lucie a písnička Šrouby do hlavy a za chvíli taky Daniela Landa. Krásné dopoledne, hezkou neděli.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Daniela Landa, písnička Touha a Na blaníku slavné desky.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Budou hezky česky, ale teď ten slavný originál a mě by zajímalo, jestli někdo bude mít odvahu už teď zavolat na 800 109 109. Když já vyslovím, co je ten originál, jestli mi dokáže zároveň už teď říci jednu ze dvou českých verzí. A je to velmi slavná písnička skupiny ABBA. Telefon 800 109 109 mlčí. Já se nedivím, ono takhle z mosta do prosta, takhle vědět, kdo to zpívá, to není jednoduché. Ale někdo odvážný se přeci jenom našel. Tak Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Když tady Marek.
0: Marku, víte všechno vždycky, že?
2: No, pokusím se.
0: Dobře, tak... Já jenom budu chtít tedy název písničky, necháme na někom dalším zpěváka, případně zpěvačku.
2: Mm-hmm.
0: ABBA, Hany, Hany?
2: Asi, asi.
0: No vidíte to. Já vám stejně zatleskám. Je to dneska jednoduché, ale s těmi zpěváky to si to necháme za chvíli. Tak já vám nejprve pustím originál. Marku, moc vás zdravím, dokázal jste, že víte vždycky všechno.
2: No, taky vždycky ne, ale často, no.
0: Tak jo, slavné desky.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.
0: Originál švédská skupina ABBA, rok 1974, Hany Hany.

0: ABBA a písnička Hany Hany.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: No náš posluchač Marek, ten prostě ví vždycky všechno. Tak jsme si vyzkoušeli úplně vystřelit název písničky, hned odpověděl. No a mě zajímá, kdo to zpívá. Ono totiž existují dvě verze této písničky, asi, jak bylo řečeno, a klasika tu asi budete vědět. Tak uvidíme, kdo pak je na telefonu Rádio Blaník. Dobrý den.
2: Dobrý den, posluchačka Zuzana.
0: Zuzko, kdo pak zpívá písničku v češtině?
2: Tak určitě Hanka Zagorová, to si tipnu, to asi bude vědět spoustu posluchačů, nicméně ten druhý tip jste mě trošku dostal. Tipla bych Ježíšmarja, těžký pokondr.
0: Ne, typujete celkem pěkně, ale špatně. Nicméně ale špatně. Hana Zagorová zpívá jako duet tu písničku s kým?
2: No, Petr Rezek.
0: Petr Rezek. Tak kam vám popřeju hezkou neděli? Odkud jste?
2: Do Sobáčova.
0: Ještě jednou?
2: Do Sobáčova, to je kousek od Litovle Olomouce, nevím,
0: rozumím,
2: jak to lidi znají.
0: Tak krásně zdravíme Olomoucko, máte hezky?
2: No, máme tak jakože pod mrakem trošičku, ale myslím si, že pršet nebude, tak to bude ideální sobota.
0: Nebude, nemá. Tak užijte si krásnou neděli i zítřejší den, ten má být úplně stejný jak přeskopírák plný sluníčka. Mějte se nádherně, zdravíme Olomoucko, Sobáčov.
2: Já vám moc děkuji, vám taky posluchačům, taky přeji krásnou sobotu, mějte se pěkně.
0: No a uvidím, kdo má tu odvahu zkusit mi říci jinou českou verzi. Uvidím, kdo pak je na telefonu. Rádio Blaník, dobrý den.
3: A já bych typoval, si náhodou to nebude Leona Machalko, ale je to fakt tom typu dvoku.
0: Tak je to blízko, ale není to úplně správně.
3: Co se dá dělat,
0: ani Leona, ani Machalková.
3: Hele, ani Leona Machalková. Vidět vždycky všechno.
0: Tak. Zdraví moc, krásnou neděli.
3: Míš, ahoj.
0: Tak zkusíme ještě jeden pokus, nebo vám to mám vyzradit. Schválně, Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, Jirko. Já si myslím, že tuhle písničku zpívá ještě Monika Absolonová.
0: Ano, wow. Wow. A vy jste?
4: Hanka z Přeštic.
0: Hanka z Přeštic. Haničko, moc a moc zdravím.
4: Taky.
0: Vás taky občas slyším v našem vysílání, takže vy jste taky chodící encyklopedie. Kde jste na to přišla, že zrovna Monika Absolonová?
4: No, viděla jsem ji v televizi a mám CDčko.
0: No vidíte, tak to se vyplatilo. Znalosti hudební máte skvělé, tak já vás moc zdravím Přeštice a mějte krásnou neděli.
4: Díky, taky nashledanou.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.
0: Tak jsme to dali dohromady, ale ta slavnější verze, jasně, to je Hana Zagorová, Petr Rezek, písnička asi, jenom rok si počkala ta česká verze oproti originálu.

0: jsem písnička.
1: Hana Zagurová, Petr Rezek a písnička Asi na krásný český text, který složil Pavel Žák, rok 1975. Originál, kapela ABBA, Hany, písnička rok 1974 a uběhlo dlouhých 35 let, rok 2010 a vznikla tato verze. Úplně stejný text, tedy text Pavla Žáka a Monika Absolonová, která zpívala Asi.

0: Co mě překvapilo, ta písnička od Moniky není duet. Monika Absolonová, muzikálové album rok 2010. To je ta druhá česká verze, no ale jasně Hana Zagorová, Petr Rezek, ti jsou prostě jedineční. No a na Blaníku slavné desky Hezky česky zase zítra po 10. dopolední, protože zítra je státní svátek, tak si užijete i zítra s kolegou, tuším, Blastou Sukem. No a co se týká nás, tak za chvíli Jarek Nohavica, Čechomor a Kometa.
1: Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s podrukou umělce, který už nežije, šplhal jsem do nebe, chtěl jsem...
0: A taky ta naše Blanická, slunce dál svítí a svítit bude dnes i zítra.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondi.
3: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
4: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
5: Asi bouchla hadice.
4: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
5: Co?
4: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
5: Chlapi, jedem do Hostru!
6: Takže servis Říha, jo? Hele, že u nás vyrábíme hydraulický hadice, o tom žádná, chlapče. Ale my se taky umíme zvednout a přijet a opravit tvojí vysokotlakou hadici až do 80 mm a na počkání, jestli mi jako rozumíš. Takže www.servis-říha.cz. Jasný?
7: Den svatého Václava na zámku Svijany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svijanského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Svijany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zámek-svijany.cz.
8: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
9: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
10: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
11: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

zeme, zmizela jako laň u lesa zemísko. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Naše blanická písnička ke čtvrtstoletí Rádia Blaník. Slunce dál svítí a svítit bude. Dneska nás čeká krásný den, zítra taky, tak si užijte babí léto.
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na Rádiu Blaník.
0: A k tomu ještě máme víkend s Honzou Nedvědem. Hrajeme si o lístky na koncert Nedvědi v Lucerně a slavíme 80. narozeniny Honzy Nedvěda. Honza Nedvěd je měl ve středu a taky si povídáme s jeho synem Honzou, který tlačí tu písničkářskou káru dál. A otázka zní, co tatínek Honza Nedvěd dělá celé dny.
3: Tak na koncertě v Lucerně 25.11. budou vystupovat zajímaví hosté. Bude tam zakládající člen Spiritual Quintetu Jirka Tichota, Zdenka Tichotová, která hrála jak ve Spiritualu, tak v Brontosaurej. Bude tam Roman Horký, což je náš rodinný přítel, Petr Kocman, hlavně Vojta Nedvěd, syn Františka. Tam budeme zpívat i příbuzním, letos slavíme snad 30 let a tak dále, čili... Ten program bude velmi pestrej, celým večerem vás bude provázet Aleš Háma a já se na to moc těším, ale zároveň mám i velký strach, protože tam je tak velká zodpovědnost za všechno, aby to zafungovalo. No a samozřejmě jeden z největších mých snů nebo přání by bylo, kdyby ten táta přišel aspoň jako divák, aby viděl, co ten jeho syn a synovec vlastně dělají a jestli důstojně pokračují v těch šlépích nedvědovské tvorby a hudby.
0: Tak to byla pozvánka právě na ten koncert a na vstupenky, o které si hrajeme. A otázka tedy zní, když tatínek Jan Nedvěd je v písničkářském důchodu, co ho baví a čím naplňuje od rána do večera ten den?
3: Tak převážně doma. On má malinký baráček u řeky Sázavy a on to bere jako takovou už závěr, říká závěrečnou dovolenou. I když tvrdí, že nejhorší je prvních 100 let, pak už to jde. Takže odpočívá, chodí na procházky s pejskem, na zahradě se dělá kuřátka, navštěvuje tetu, která bydlí 100-200 metrů od něj a samozřejmě je částečně v ústraní. Vždyť za ten svůj muzikantský život potkal tolik lidí, ale i v osobním životě tolik lidí, že si od všeho potřebuje tak trošku odpočinout, bez jakýchkoliv otázek na jeho osobu. A čerpání energie a regenerace organismu v jeho případě spočívá v tom, že chce být sám v ústraní, bez kontaktu s lidmi. Je šťastný, když je sám a prochází se kolem Sázavy a vzpomíná na to, co bylo, ale taky, co ještě bude.
0: Tak to byl Honza Nedvěd mladší a lístky na koncert do Lucerny pro vás máme a můžete vyhrát, jakmile uslyšíte další písničku Nedvědů.
1: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak spuchnou má las.
0: Velká klasika, písnička Kohout. Jakmile budete třetí na telefonu, až zazní písnička 800 109 109 je linka sem k nám do Blaníku, tak pokud budete třetí, tak vyhráváte.
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na Rádiu Blaník.
1: Miluju a chci si tě vzít. Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak Michal David, já jsem strašně rád, že to víte. Tak držel palce.
5: A byl to Dalibor Janda, Ohaň, voda, vítr, vy.
4: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
6: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
6: Petr platí vaše účty.
7: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská

3:45 na Blaníku, Bonnie Bianco a Pierre Kozo a krásná písnička Stay. A za chvíli i Vohnout a Svaz českých bohémů.

0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.

0: Tak doufám, že jste si taky zatančili. Úderem 11. dopolední mám pro vás plán skupinu Kryštof.
1: Klesáme výš, stoupáme hlouč, jsme tlaku vaníš.
0: Písnička, která se jim neskutečně podařila. Taky Tereza Kerndlová, která v říjnu oslaví svoje kulatiny.
2: Bůh ví, že chci umřít vedle.
0: A písnička Za 100 let.
3: Kdo ví, co bude stát?
0: Nikoli za 100 let, ale za chvíli na Rádiu Blaník dál hezky česky.
2: Rádio Blaník.
4: Blaník za volantem.
0: Krátké dopravní informace pro nás má Markéta z ředitelství silnic a dálnic. Na D1 se trošku zaseknete před Brnem.
5: 10 minut po pojíždí řidiči na dálnici D1 před Brnem ve směru od Vyškova mezi 211. a 207. kilometrem. Důvodem je silný provoz. A silničáři dnes pracují na Pražském okruhu. Na 16,5. kilometru u Slivence probíhá montáž ocelové konstrukce mostu. Z tohoto důvodu může být provoz na nezbytně nutnou dobu zastaven. Uzavřen je i nájezd exitem 16 ve směru od Barandovského mostu. Ukončení prací je plánováno na dnešní 14. hodinu. Aktuálně se utvořily kolony v obou směrech se zdržením na 15 minut.
0: Tak vám držíme palce při neděli, abyste dorazili dobře a v pořádku a taky včas. Dopravní linka Rádia Blaník 603 11 71 71. Pokud jste na silnicích a máte pro nás dopravní zprávy, dejte nám o tom vědět.
4: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Před námi je den jako obrázek, samé sluníčko a teploměr až do 24 stupňů. Na horách bude okolo 14, na Šumavě okolo 17 stupňů.
4: Jak bude?
6: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy.
2: Rádio Blaník.
7: Přeji vám pěkné nedělní dopoledne. Zítřejší svátek svatého Václava můžete oslavit i zajímavým výletem. Roudnická farnost připravuje oslavy výročí 900 let od obnovení kaple na Řípu. Po dopoledním vši v Roudnickém kostele Narození Panny Marie se program přesune už přímo nahoru Říp. Sraz ke společnému výstupu je odpoledne v 14:30 na úpatí hory. A novinkou letošní sezóny je informační kiosek, kde je možné si pustit animovaný dokument právě o hoře Říp. Lovosice si připravili hned dvě významné kulturní události. Dnes se uskuteční rekonstrukce slavné bitvy u Lovosic a zítra pak tradiční Václavská pouť. Historická rekonstrukce začne v 13:00 na louce pod Lovošem a připomene 270 let od bitvy u Lovosic. A další ze série svatováclavských vinobraní pořádá město Šluknov. Brány šluknovského zámku se otevírají ve 3 odpoledne a kromě svatého Václava přivítají kejklíře a flašinetáře. Ochutnávka vína pak bude probíhat do večera, do 8 na vstupu v zámecké hale. Tolik víkendové tipy, Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Attention!
15: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
14: Yeso!
15: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
15: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
16: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. ušetřete až 35%. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.

0: na rádiu Blaník.
1: 11. hodina odbyla, já vám přeji krásné dopoledne. Kam vyrazíme dnes zkontrolovat ty blanické samolepky? No to je otázka, já vám odhalím v nápovědě už za pár minut společně s kolegou Lukášem, kam se dnes vypravíme a můžete možná už z toho vydedukovat, jestli to bude třeba za vámi. Rádio Blaník. Nicméně teď zase hezky česky a tady je Tereza Kernlová a písnička Schody z nebe na Blaníku.

0: za 100 let.
1: Písnička za 100 let. Kdo ví, co bude za 100 let? No to je hezká otázka. Já nevím a netuším, co bude za 100 let, ale vím, co bude dneska odpoledne. Sluníčkové září. Budeme proplácet samolepky.
2: Sluníčkové září.
3: S Blaníkem a Centropolem.
1: Tak u koho zkontrolujeme, zda má doma samolepku, otázka a odpověď, kterou má pro nás Lukáš. Lukáši, hezké dopoledne.
4: Dobré dopoledne a pohodovou neděli.
1: Tak pokud vím, tak dneska se jede s 5 a 7 tisícovými odměnami za těmi majiteli samolepek. Naposledy, že?
4: Dnes je to naposledy, co vyrážím hledat sluníčkové samolepky a dnes nabírám směr Vysočina. Čekají mě 3 zastávky a já vám z každé z nich dám vědět, jak výhra dopadla. Krom toho, že minimální výhra je 5 000 korun, tak se taky všichni výherci zapojí do hry o 100 000 korun. A to už je pořádný balík. Tak uvidíme a slyšíme se.
1: Tak já držím palce a pokud jste zrovna v tom regionu a máte samolepku, tak buďte na pozoru.
3: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
1: Třeba právě u vás zazvoní náš kolega Lukáš a bude vás odměňovat 5 nebo 7 tisíci. Teď už Mekeš Birka a písnička Atlantida.

0: Když plán.
1: Skupina Krištof a písnička Plán. Je to rok 2007, kdy tato písnička poznala světlo světa. No a už to bude brzy 20 let, no konkrétně příští rok. Letí to letí. Státní hrady a zámky právě dnes otvírají veřejnosti své brány naprosto zdarma. Můžete navštívit 106 různých hradů a zámků. Podrobnosti na stránkách Národního památkového ústavu. Podmínkou návštěvy zdarma je mít předem zarezervovanou vstupenku na konkrétní čas nebo okruh. Takže pokud ještě nemáte plán na dnešní den, tak se podívejte, zda někde je ještě volno, protože památky se otevírají dnes veřejnosti úplně zdarma. No a my vám zdarma budeme hrát hezky česky, třeba Gampa. A písničku Protože to nevzdám a přidám taky Janka Ledeckého, protože na Blaníku si hrajeme hezky česky.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
3: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na točidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
4: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd.ps.cz.
5: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
6: Tak to musíme do Spoltexu.
5: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
6: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
5: Tak už pojeď.
6: Spoltex.cz.
7: Kdo je tam?
8: Soudní exekutor.
7: Nejsme doma.
8: To máte pravdu, už nejste doma.
9: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
10: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Jítravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: No a to je ta písnička, na kterou jsme čekali. Co myslíte? Je to ona? No je to ona.
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na Rádiu Blaník.
0: Telefony se okamžitě rozblikaly, tak jsem se toho ujal se ctí a začal jsem zvedat telefony. No co se stalo, když jsem zvedl telefon tomu prvnímu posluchači? Kdo pak první, Rádio Blaník? Dobrý den. Tak, kdo pak druhý? Ani jeden se mi nepředstavil. Důležité je, kdo bude třetí. Ano, a to je ta správná otázka, protože ten třetí, ten už se ozvat musí, protože mi taky musí říct, kdo to je, abych věděl, komu mám dát tu úžasnou výhru. A já už vidím. Číslo? Končící čtyřkou, za ním někdo končící trojkou, pětkou, devítkou, osmičkou, ale ta čtyřka na konci, ta je klíčová. Tak já doufám, že ten posluchač už sedí, protože já ten telefon zvedám a ptám se, kdo pak je třetí. Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Tady Květa Svobodová, dobrý den.
0: Květo, dobrý den. Už jste tušila, že, z rádia?
3: Prosím?
0: Už jste tušila z rádia, když jsem říkal čtyřka na konci.
3: No, netušila.
0: Netušila.
3: Já jsem šla mimo rádio, aby to nerušilo.
0: Jo, tak to jste udělala dobře a já vám tleskám, protože vám se to podařilo být třetí
3: no,
0: na naší lince.
3: To není pravda.
0: Vy nevyhráváte teda úplně často, vlastně ten hlas vůbec jsem snad neslyšel.
3: Ne, já to někdy zkoušela, ale nikdy se mi to nepovedlo. Teďka říkám vařím, že to zkusím a ono se to podařilo.
0: To
3: no,
0: úplně poprvé za 26 let, 27 let Blaníku.
3: Poprvé jsem vyhrála od vás, ano.
0: Neskutečné. Tak
3: neskutečné.
0: Je. Víte, co máte? Dvě vstupenky na koncert.
3: Ano.
0: Honzy Nedvěda. A Nedvědu obecně vzpomínka na krásné písničky, které má právě oslavenec Honza Nedvěd na svém kontě.
3: Ano,
0: a navíc ano. CDčko právě Honzy Nedvěda mladšího.
3: No tak to je krásný.
0: Tak si to
3: tak
0: užijte.
3: Děkuju.
0: Co vaříte dobrého?
3: Smažený květák, brambory.
0: To je dobrota. Teda já bych to ještě zkazil možná tatarkou k tomu, protože teda...
3: No taky, jo. Ano, okurkový
0: salát. No paráda. Teď trošku slintám, jak pejsek od Pavlova. Mějte se moc krásně, přeju
3: my
0: nádhernou
3: taky.
0: Neděli,
3: já
0: užijte
3: taky.
0: Si výhru a kam vás vlastně zdravíme, do jakého města, obce?
3: Do Čerčany.
0: Čerčany, zdravíme, mějte se krásně.
3: Taky, naschle.
0: Tak a budu držet palce zase někomu odpoledne, protože i po 12. hodině bude Česká desítka, tam je pauza hodinu, ale pak, jakmile udeří 13. buďte ve střehu, protože přijde písnička...
4: Miluju
0: a chci si tě vzít, to je písnička Pod starou horou, zazní. A pak tedy doufám, že se objeví na lince 800 109 109 zase tak šílené množství posluchačů, kteří s námi chtějí hrát a ten třetí na lince, ten vyhraje stejně jako naše posluchačka.
1: Víkend.

A teď už zpěvačka Joyce Newton a písnička Queens of Heart a za chvíli Janek Ledecký. Krásnou neděli, pěkný poslech, Blaníku, 3:15.

0: Janek Ledecký a písnička Pěkná, pěkná, pěkná. Tak jaká pěkná nás čeká po pravém poledni? Vždy v pravé poledne si hrajeme jen a jen hezky česky celých 60 minut. No a v neděli, to je speciální, to si hrajeme ty aktuálně nejhranější české písničky v rádiích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Je to tak? Je to naše česká desítka. No a v pravé poledne dnes do české desítky patří Tereza Mašková a Hořkosladký Valčík. Mezi desítku nejhranější patří taky Marek Ztracený a písnička Obuj si mé boty.
1: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich projít a snad nebudu.
0: A taky Eva Farná, Miraj, Vzpomeneš si.
2: Musím se nadechnout.
0: Pokud jste poslouchali českou desítku taky v pátek v premiéře, tak si vzpomenete, že jak Miraj, tak Eva Farná, kromě tohoto duetu, mají v české desítce i svoje písničky solově. Myslím si, že se máte na co těšit. Česká desítka přichystaná a bude tady za pár minut. Teď ještě krátce mrkneme na silnice a pak dáme taky počasí a pak zase hezky česky na Blaníku.
3: Rádio Blaník.
4: Blaník za volantem.
0: Malé neplánované překvapení pro řidiče. Dnes od 13. hodiny na Pražském okruhu bude uzavřená v obou směrech dálnice D0 16,5 km kvůli usazování mostního nosníku. Obousměrné uzavření bude trvat zhruba 2 hodiny. Policie prosí řidiče, aby využili okolní komunikace anebo se případně tomuto úseku vyhli, tak ještě jednou 16,5 km Pražského okruhu bude úplně uzavřený v obou směrech dnes od 13. minimálně do 15. hodiny.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: A dnes nás čeká krásný den, říká meteoroložka Jiřina Švábenická.
5: Odpoledne teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů Celsia a teplo bude i na horách, tam kolem 14 stupňů. Na Šumavě čekáme až 17 stupňů Celsia.
0: I zítra nás čeká krásný den a dokonce se ještě víc oteplí na 20 až 25 stupňů. V noci se ale ochladí na 10 až 5 místy na 3 stupně Celsia a na Šumavě tradičně má v noci mrznout.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
6: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.

0: Dobré poledne, konec září se nese ve znamení svatováclavských poutí, slavností a posvícení. Na Rychtě, v Jestřebí, na Kokořínsku, ale o prodlouženém víkendu místo pouťové zábavy servírují jablka a hrušky od regionálních pěstitelů. A kromě toho na Rychtě se dnes představí řezbáři a vinaři. A na výstavišti v Lounech dnes vrcholí výstava řemesla a kreativita. Maminky, tatínkové, děti a kutilové tu pořídí vše pro dílnu, od dřeva, skla, keramiky, cínu, po vosk a mýdlo nebo korálky, bavlnky a květiny. Souběžně do 5 hodin probíhá v exotickém pavilonu expozice Člověk v přírodě, která nabízí domácí zvířata, včetně psů, a exotiku jako hady, papoušky a želvy. A do Teplic se vrátili sklípkani. Místní botanická láká na fascinující svět těchto osminohých predátorů. Celkem jich ve skleníku Tropicana představuje 60 druhů. Od drobných a nenápadných až po skutečné obry s rozpětím nohou ve velikosti jídelního talíře. Výstava seznamuje s jejich způsobem života a lovem. Překonat strach z pavouků tady můžete až do půlky října. Tolik víkendové tipy, Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Česká desítka.
10: Česká desítka.
9: Česká desítka.
10: Na rádiu Blaník.
11: Vítejte u České desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. No a před námi je hodina, kterou naplníme zase 10 nejhranějšími českými písničkami v éteru v uplynulém týdnu, a k tomu přihodím opět 2 pohledy zpátky. Podzim se nám pomalu usazuje a s ním i žebříček, který se tento týden trošku protočil v té spodní polovině. Jak nám padá to listí ze stromu, tak nám padají i některé písničky. Tentokrát nás opustili 2. Jednak Odlétáš od UDG, tato Ovlásek nestihla, skončila těsně za branami na 11. místě, tak snad příště. Hůř na tom byl Xindl X, kterému dovolená už opravdu skončila a vypadla i z té druhé desítky. Sám Xindl X se úplně neztratil, v té druhé desítce má pro změnu svého puberťáka. Tak to jsou odpadlíci, a než se pustíme do té dnešní desítky, tak jako obvykle poděkuju České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého i tato česká desítka čerpá. A pustíme se do toho. 10. místo tentokrát zaujala písnička, která se do žebříčku vrací po pauze. Dokola od Tomáše Kluse. Mimochodem, klip k ní má docela pěkně nabité obsazení, skoro jako česká desítka. Kromě samotného Tomáše se v něm mimo jiné mihnou i Eva Farna a Miraj Navrátil, na které dnes taky dojde. No a ten klip je v režii Františka Svěráka, což je vnuk Zdeňka Svěráka. Pokud jste ještě neviděli, tak doporučuju. Teď si ale písničku Dokola od Tomáše Kluse poslechněte právě na 10. místě české desítky.
9: Česká desítka
10: na rádiu Blaník.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: To bylo deváté místo české desítky a další návrat. Tereza Mašková a její hořkosladký valčík. Ve videoklipu se Tereza celé dva měsíce učila stát na baletních špičkách, jenom aby písničku vyjádřila přesně tak křehce, jak zní. Trocha bolesti za krásu, jak sama říká. A taky nám říkala ještě jiné věci, protože s námi objela několik letních koncertů Rádia Blaník. Tak jsem si ji trošku vyspovídal.
2: Ty jsi krásně odpočatá, že ty jsi byla někde na dovolené?
3: No, byla jsem v Řecku, byli jsme na katamaránu a bylo to hrozně fajn. Pro mě to byla poprvé takhle dovolená na lodi. A musím teda přiznat, že jsem se ještě z té dovolené absolutně nedostala. Jako jsem takový lenoch zatím, ale užila jsem si to.
2: No a co katamarán, máš mořskou nemoc?
3: No, jako byla jsem celý týden na kinedrillu, to ano, ale ten první den byl asi nejhorší a potom už to bylo lepší, ale bylo to super.
1: Tak to bylo to deváté místo, hořkosladký valčík a Tereza Mašková a jdeme na osmičku. Na osmém místě žádná novinka, jenom trošku skok nahoru. Tomino a spol, teda Opět a Radeček se svým Všechno je v pořádku posunuli z desátého místa rovnou na osmé. A jako by toho nebylo málo, v polovině října chystají koncert v pražském Lucerna Music Baru, kde si tři písničky do setlistu tentokrát vyberou přímo fanoušci. Takže tady je to osmé místo, 26. týden v české desítce, skupina Opět a Radeček a Všechno je v pořádku.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Vzpomeneš si? Eva Farná a Miraj na 7. místě české desítky. To je ostatně rekordman české desítky. 17 týdnů strávila na první příčce a v top desítce je už 24. týden. Tak si to jenom spočítejte. 24. týden, 17 týdnů na první příčce, takže vlastně většinu toho času, co v české desítce tahleta písnička zní. Zkrátka písnička, která se prostě povedla. A zároveň je to tak trošku vzpomínka na Davida Stypku. A když už jsme u vzpomínání, pojďme se na chvíli vrátit ještě o nějaký ten kus do minulosti.
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: Tady je první pohled zpátky a ten patří roku 2002 a vzpomínce na Petra Muka. Jeho písnička Ty a já tehdy otevírala album Dotyky snů a týden to byla zároveň nejhranější česká písnička v éteru. Bylo to touto dobou v roce 2002. Tak si ji teď poslechněte.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
1: Pohled

0: To byl Petr Muk a Ty a já a vzpomínka na rok 2002 a zároveň dnešní první pohled zpátky. No a po téhle vzpomínkové pauze si dáme teď ještě jednu pauzu, tu reklamní, a za chvíli jsme zase zpátky i s Českou desítkou. Posloucháte Blaník.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
3: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA.
4: Už jste viděli film Bojovník? Více na Sportfilm.cz.
5: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
6: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
7: Jack.
6: Když máte v plánu pořádnou práci.
7: Jack.
6: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
7: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
8: Bike a Jack mají v Liberci nový domov. Navštivte nový autosalon autoservisu KBC ve Vratislavicích nad Nisou.
9: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
10: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
11: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
12: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

Zahrada Svádov zahájila prodej krouhaného zelí. Krouháme ve dnech středa a pátek od 8 do 16 hodin a také v sobotu od 8 do 12 hodin. Více info na www.zahradasvadov.cz.

0: A jsme zpátky u české desítky na Blaníku a před námi je šesté místo. A to si drží Poetika s písničkou Blízko. Písnička vznikla na mezinárodním songwritingovém kempu ve Varšavě, kam se sjeli tvůrci z půlky Evropy. Byl tam Rumun, byl tam Polák, byla tam Němka, k tomu frontman Poetiky Ondřej Brejška. No a vyšla potom rovnou ve dvou jazykových verzích, česky a polsky. Tak ta česká verze nás právě teď čeká. Šesté místo české desítky, Poetika, Blízko a 14. týden v žebříčku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to

0: tisícka na rádiu Blaník.
1: Marek Ztracený klesl ze 4. na 5. místo s písničkou Obuj si mé boty. Písničku prý složil za jedinou noc a nahrál za 2 dny ve Vídni jako pozvánku na svůj srpnový koncert na Letné. A že se tam nikdo nenudil, to může potvrdit zhruba 70 tisíc lidí. Tak to byl Marek Ztracený na 5. příčce České desítky. No a o místo výš, na 4. pozici, tam jsou Krištof a Dominika Aládža. Richard Krajčo si tentokrát přizval ke zpěvu čerstvou Miss Grand Czech Republic a společně nahráli Půlnoční hřích rovnou v anglickém studiu slavného Petra Gabriela. A jestli se vám tahleta písnička líbí, tak stejnojmenné album kapely vyjde už za necelé 2 týdny, 9. října. Tak si ji teď poslechněte.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo 4.

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Čtvrté místo české desítky. Krištof a Dominik Aladža. A půlnoční hřích. No a my se teď zase na chvíli vrátíme v čase, protože nás čeká druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
2: Tentokrát to nebude zase až tak daleká cesta. Vrátíme se jenom do loňského roku, do roku 2025. Skupina Lucie se loni rozloučila s Davidem Kollerem a přišla s novou písničkou, s novým zpěvákem, Viktorem Dykem. Ta písnička se jmenuje Marie. A zároveň tou písničkou skupina oslavila 40 let na scéně. I ona si tehdy vysloužila týden na první příčce české desítky.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.
0: Pohled zpátky.

0: Tak to byl druhý pohled zpátky Lucie a Marie, to jsme se vrátili jenom do loňského roku. No a teď už zpátky do té aktuální desítky. Před námi je třetí příčka. A tu si drží Činasky s písničkou Selhání. No a na té třetí příčce jsou znovu jenom pár dní po tom, co Michal Malátný a spol. Zakončili svoje letní open air turné velkým koncertem v pražské Troji. V české desítce je jejich Selhání už 22. týden. Tak si jej poslechněte.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.

0: Rybník.
1: Ani na druhé příčce se nic nezměnilo. To byly Miraj s malinovým sirupem. Příští rok v červnu si ten jejich malinový sirup můžete vychutnat přímo v pražském Edenu. Už máte lístky? No možná nejvyšší čas si je pořídit. A nebo si je nadělte třeba pod stromeček, protože věřte nebo ne, já vím, je teprve září, ale ty Vánoce se skutečně blíží. Takže pokud máte rádi Miraj, tak máte aspoň inspiraci, co si nadělit pod stromeček. No a než se pustíme do toho prvního místa, tak ještě rekapitulace. Ty mi zvedáš mi telefon. Do české desítky se vrátila písnička Dokola od Tomáše Kluse a je na desáté příčce. Návrat máme i na příčce deváté, je tam Tereza Mašková a Hořkosladký Valčí. O dvě místa si polepšila písnička skupiny Opět a Radeček, Všechno je v pořádku, na místě osmém. Na sedmičce se nic nezměnilo, je tam Eva Farná a Miraj a Vzpomeneš si. Beze změny zůstalo i šesté místo, tam najdete Poetiku a písničku Blízko. Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit. Pátou nejhranější českou písničkou v éteru je aktuálně písnička Obuj si mé boty od Marka Ztraceného. A Bramborová příčka patří skupině Krištof a Dominice Aládža a Půlnoční muhřík. Bronzoví jsou Činasky a jejich Selhání. A stříbro, stejně jako před týdnem, berou Miraj a malinovej sirup. A jdeme na to první místo.
2: Česká desítka.
0: Česká desítka.
2: Česká desítka.
0: Na rádiu Blaník.
1: No a tam se ani tentokrát nic nezměnilo. Eva Farná se svou písničkou Neříkej, co má se stát, sedí na jedničce už sedmý týden v řadě a nevypadá to, že by tam chtěla někoho pustit. Celkově v české desítce je to týden 12. A jako by neměla ambicí málo, tak minulý týden ji ohlásili jako první hvězdu Majálesu roku 2027. Prostě, kdo umí, tak hold umí. Tak tady je Eva Farná a Neříkej, co má se stát.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník. Místo.

0: Neříkej, co má se stát, zpívala Eva Farná už po sedmé na prvním místě české desítky. No a to je z toho dnešního žebříčku vše. To znamená, že poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého jsme čerpali, a za týden se zase sejdeme v premiéře v pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne, pokud byste to náhodou v pátek nestihli. Petr Slívá se pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, předávám slovo kolegům a poslouchejte Blaník. Ahoj.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Taková byla Česká desítka, já vám přeji krásnou neděli, hezké odpoledne a po 13. hodině dále hezky česky, třeba Lucka Vondráčková Strach.
3: Mám strach, že se nic nevyrovná nápadů.
2: Taky jiná Lucka, Lucka Bílá, To chci mít.
3: Dá se dát svých míl, jak šňůry.
2: Ale i duet Helena Vondráčková, Václav Neckář z filmu Jak utopit doktora Mráčka.
3: Tisíckrát
4: můžeš chtít
3: jako sám.
2: Na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky.
1: Radio Blaník. Blaník za volantem.
2: Klíčové upozornění pro řidiče, kteří jedou po Pražském okruhu nebo se chystají jet po Pražském okruhu. Policie dnes neplánovaně uzavírá 16,5 km v obou směrech na Pražském okruhu až do 15. hodiny. Řidiče zároveň prosí, aby využili okolní cestu a nebo se ideálně vyhnuli Pražskému okruhu vůbec. Dopravní situace tam asi nebude dobrá, nicméně je neděle odpoledne mezi svátkem a sobotou, tak já věřím, že to zvládneme. Takže mezi 13. a 15. hodinou uzavřený Pražský okruh na 16,5 kilometru v obou směrech.
1: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
2: Krásné nedělní odpoledne před námi. Jiřina Švábenická, meteoroložka, nám slibuje, že to bude hezký den.
5: Odpoledne teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů Celsia a teplo bude i na horách, tam kolem 14 stupňů. Na Šumavě čekáme až 17 stupňů Celsia.
2: A já k tomu ještě doplním, že teploměr zítra vystoupá ještě výš na 20 až 25 stupňů, ale noc bude chladná, 10 až 5 stupňů Celsia, místy 3 stupně, no a na Šumavě v těch mrznoucích kotlinách bude okolo minusových teplot. Dneska ráno na Šumavě dokonce bylo minus 5,5.
1: Jsme Blaník. Pohodové rádio

0: Přeji vám krásné nedělní odpoledne. Poslední zářijový víkend se nese v duchu svátku svatého Václava a zámek v Brandýse nad Labem při té příležitosti zve na výjimečnou výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně. K vidění jsou unikátní exponáty, včetně kopie svatováclavské koruny nebo císařského kočáru. Prohlídky začínají každou celou a brány zámku se uzavřou v 5 hodin. A Severočeské muzeum zase zve na výstavu věnovanou dochovaným a zaniklým hradům v okolí Liberce. K vidění jsou 3D modely a vizualizace 6 hradů. A nechybí příběh o Janu Chudobovi z Ralska, jak říká kurátor výstavy Zbyněk Chubinka.
1: On to nebyl žádnej slušňák, ale lidi mají rádi příběhy a tenhle ten dokázal

0: přežít za každého režimu a ještě si u toho docela slušně vydělat. Ale ten přesah je tam trošku jiný, aby to nebyl jenom obyčejný lump. Byl to člověk, který dokázal provozovat efektivně diplomacii tady na severu, hlavně mezi zdejšími pány a šestým městím v Lužici, což bylo prakticky nemožné, protože to byli antagonisté po takřka 150 let a vyjednal to.
1: Expozice Hrady kolem Liberce je otevřená do 7 do večera. Tolik víkendové tipy. Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
2: Jirka Frélich
3: na Rádiu Blaník.
4: Krásné nedělní odpoledne, stále pokračuje víkend s Honzou Nedvědem. Máme pro vás několik vstupenek na poctu Honzovi Nedvědovi do Lucerny a ještě navíc několik alb Honzy mladšího Chlapský slovo. Dvě vstupenky a jedno CDčko pro někoho, kdo správně v našem vysílání odhalí písničku Miluju a chci si tě vzít. Oficiální název písničky je Pod starou horou. Honza Nedvěd, oslavenec tento týden, oslavil 80 a my na Blaníku slavíme společně s vámi vstupenkami, krásnými písničkami a krásným CDčkem, které je ve hře. Tak držím palce, kdo bude třetí na lince 800 109 109 ve správný okamžik, tak se může těšit na výhru.
2: Víkend s Honzou Nedvědem
3: na Rádiu Blaník.
2: Miluju a chci si tě vzít.
4: 2 minuty zbývají do 13. hodiny, ačkoliv venku babí léto, je tady podzim, jak zpívá Hana Zagorová ve své písničce. Tak mějte krásnou neděli a hezký poslech Rádia Blaník.

0: Slovenská skupina Tým a písnička Čo s tým na Rádiu Blaník. Krásnou neděli, tento týden jsme si s Mirkem Táborským povídali o všech možných krásných zámcích, které nás mohou lákat na podzim. No a vypravili jsme se i za zdi Březnického zámku koncem týdne, tak proč se tam nevypravit i teď?
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Naposledy se s dovolením vrátím na středočeský zámek Březnice, abych vám přiblížil příběh lásky Filipíny Welserové a Ferdinanda II. Tyrolského. V zámeckém hodovním sále se prý konala tajně zakázaná svatba těchto dlouholetých milenců. Muselo to být v noci, bez přítomnosti všetečného služebnictva. Podle legendy se Filipína zeptala svého nastávajícího, zda mu nevadí, že se sňatkem s ní zbaví možnosti stát se panovníkem. A galantní arcivévoda prý odpověděl, nemusím být králem, stačí mi, když budu vládcem v tvém srdci. Nevíme jistě, zda tady tahle slova skutečně zazněla, ale podle historických záznamů je zřejmé, že dvakrát během jejich společného života byl Ferdinand požádán, aby se s Filipínou rozvedl. Po druhé byla dokonce ve hře polská koruna, ale vždy to odmítl. Svou manželku opravdu až do konce jejího života velmi miloval. A co znamenalo zakázané manželství pro Filipínu? Nesměla se znát ke svému manželovi, místo držícímu v Českém království a dokonce ani k vlastním dětem. Když otěhotněla, musela svůj stav skrývat. Pak tajně porodila, děti nechala v noci odnést před zámeckou bránu a pak je jako nalezence adoptovala. Samozřejmě potomci Ferdinanda a Filipíny neměli žádná dědická práva, přestože pocházeli po otci z vládnoucího habsburského rodu. Přes všechny potíže prožila Filipína jistě i mnoho krásných chvil. Vždyť všechny historické zprávy hovoří o šťastném manželství. No ale zpátky k Březnickému zámku. Ten ukrývá i jeden poklad. Nejstarší zámeckou knihovnu v Čechách. Je to slavná Lokšanská knihovna z roku 1558 a je zachována v podobě, jak ji stvořila Filipínina teta Kateřina z Lokšan. Právě ona v době, kdy se knihy běžně ukládaly do truhel, vymyslela systém polic a stvořila tak knihovnu, jak ji známe dodnes. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník, a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Vondráčková písnička Strach. Jak si užíváte babí léto? Představte si, že kdybyste byli ve Španělsku, tak vás trápí tento víkend 40-stupňové vedro. Ano, Španělé hlásí vlnu veder, která postihla velkou část země, například v Sevilla. Včera bylo 41 stupňů a 3 desetiny ve stínu. A je to ve Španělsku 40 v tak pozdním zářijovém období historicky vůbec rekordní. 40 nějakého 26. září prý ve Španělsku ještě v historii měření nikdy neměli. Máme opravdu teplý konec září a ještě se oteplí zítra u nás v Česku okolo 25 stupňů a tak to má být i v úterý, ve středu a ve čtvrtek. No ale na Blaníku i přesto dál budeme hrát hezky česky. Třeba písničku Znala pana pána. Krásná komedie, jak utopit doktora Bráčka a nebo konec vodníků v Čechách. Na Blaníku prostě dál hezky česky, přidáme i Lucku Bílou a přejeme vám krásnou neděli.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
2: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
5: Service Plus.cz

0: muži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Takže servis Říha, jo? Hele, že u nás vyrábíme hydraulický hadice, o tom žádná, chlapče. Ale my se taky umíme zvednout a přijet a opravit tvojí vysokotlakou hadici až do 80 mm a na počkání, jestli mi jako rozumíš. Takže www.servis-říha.cz. Jasný?
3: Den svatého Václava na zámku Sviany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svianského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Sviany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zámeksviany.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
6: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: si tě vzít.
1: Krásná písnička Honza Nedvěd a písnička Pod starou horou.
0: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na Rádiu Blaník.
1: No to se zas ty telefony úplně rozblikaly, ale okamžitě. Kdo pak byl první na telefonu?
3: Dobrý den, u telefonu Jirka.
1: Jirko, první volající vyhrává třetí, tak ještě zkoušejte.
3: Jo, zkusím, díky.
1: Díky, mějte se. Rádio Blaník, kdo pak je druhý? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Hanka.
1: Honičko, druhá. Po druhé druhá,
4: no.
1: Že?
4: No jo.
1: No jo, tak ještě zkoušejte. Zdravím Brno, je to správně? Pamatuju si?
4: Ne, do Chrudimi.
1: Chrudim, výborně, mějte se krásně.
4: Díky, naschledanou.
1: Jsem si myslel, že to bylo Brno, a to nevadí. Tak kdo pak je ten třetí na telefonu, to se dozvíme teď. Já už tady vidím všechny volající, no a musím říci, že to číslo končí 20. Pak tady vidím někoho s 22, 53, 87, 14 na konci. Je tady hodně lidí na lince, ale třetí je pouze jeden jediný. A to jste vy, kdo pak tam?
5: Ano?
1: Ano, halo, kdo pak
5: dobrý
1: tam?
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Věra, Věrka.
1: Jirko, tleskám. Potlesk letí kam?
5: Letí normálně do Polep, u Lizoměřic, ale teď jsme na trhovkách, kempu a balíme z karavany.
1: Je, vy balíte karavany, vy jste byli jak dlouho v kempu?
5: My od začátku, od května celou sezonu.
1: Ne.
5: No jo.
1: No ne. My
5: už se nezdíme 30 let, panáčku.
1: A panenko, takhle na dlouho? 30 let.
5: No.
1: Tak to je věc. Takže v květnu začínáte a na konci ano. Září to balíte.
5: No, musíme balit, no.
1: To jsou věci. No tak vidíte to a ještě navíc se můžete těšit na listopadovou Lucernu, protože máte dvě vstupenky na Honzu
5: no,
1: Nedvěda
5: úžasný,
1: mladšího.
5: To je úžasný. Ano.
1: Všechny ty písničky, které určitě zpíváte u táboráku, no, tak můžete
5: právě,
1: zpívat i v Lucerně.
5: Právě, to je srdcovka, Nedvědi.
1: A ještě
5: je
1: CDčko k tomu. Tak no. Si užijte i takhle závěr babího léta, i když už je podzim, tak ty teploty jsou
5: ale
1: super
5: hezky,
1: na podzim,
5: dneska.
1: Že jo? Dneska je hezky, zítra bude
5: ano.
1: Taky. Tak vydržte na telefonu, určitě
5: ano,
1: máte ještě o to hezčí den, když jste vyhrála.
5: A no to úplně super, děkuju moc a pozdravím všechny na trhovkách.
1: My vás taky, mějte se krásně.
5: A vás taky, jste skvělý rádio.
1: Díky. Díky. A na kameni kámen bude další písnička, na kterou čekáme.
0: Bude mít něco servát. Až tu nezůstane stát, na kameni kámen.
1: Ve hře dvě vstupenky na unikátní koncert do Lucerny na poctu Honzu Nedvědovi, kde bude zpívat Honza Nedvěd mladší a taky CDčko Chlapský slovo. Je to CDčko Honzy mladšího Nedvěda. Tak 800 109 109 a třetí volající zase vyhraje.

Alphaville, teď na Rádiu Blaník. Krásnou neděli a za chvíli třeba Buty. Aha, nádherná písnička Krtek. Tak si užívejte neděli a pokud s námi hrajete o vstupenky na Honzu Nedvěda, tak já vám držím palce, aby to vyšlo.

0: Island a Petr Kotwald, no to byl hit. A 14. hodina, ta je těsně před námi, za pár minut třeba Marie Rotrová a písnička To nic.
1: To nic, to jen tak, do očí mi padlo asi...
0: I po té 14. prostě dál hezky česky, třeba i Turbo.
2: Krásný dívka zpívá.
0: A nebo Slza Lhuta Záruční.
3: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál, vím, že ve tvým náručí ztrácím...
0: Na Blaníku máte jednu velkou záruku, že vám dál budeme hrát hezky česky.
1: Rádio
4: Blaník za volantem.
0: Nedělní komplikace na dálnici D1 a Ondřej z ředitelství silnic a dálnic.
5: Kolona se vytvořila na dálnici D1 na výjezdu z Prahy. Příčinou je nové dopravní omezení na mostě Šmejkalka. Kvůli pokračování a postupu prací na rekonstrukci probíhá přestavba dopravního značení. Ve směru z Prahy do Brna tak v úseku mezi 22. až 25. kilometrem projíždí řidiči pouze jedním pruhem. Zdržení 15 minut. Víkendové dopravní omezení zpomaluje provoz na Pražském okruhu. U Slivence probíhá instalace nosníků pro nový most nad dálnicí. V úseku mezi 16. až 19. kilometrem se tak v obou směrech jezdí pouze jedním pruhem. Zdržení pro oba směry 10 až 15 minut.
0: Tak pozor tedy i na Pražském okruhu. Pokud máte dopravní informace, volejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
4: Rádio Blaník. Počasí.
0: Obloha na mnoha místech jako vymetená, prakticky skoro bez mráčku a teploměr, který sahá až na 23 stupňů Celsia. Zítřek bude podobný a ještě navíc teplejší, přes den 20 až 25, v noci 10 až 5, místy 3 stupně Celsia a na Šumavě na tradičních mrazivých místech budou minusové teploty. Dnes bylo minus 5,5.
4: Rádio Blaník.
6: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
6: Za každého.

0: počasí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Maxi.
6: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Svátek zavře velké obchody. Aktivisté obsadili chov prasat na Jihlavsku. Naše tenistky nad Ukrajinou vedou.
11: Rádio Blaník.
10: Dobré odpoledne, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Zítra je den české státnosti. S tímto státním svátkem se pojí omezení pro obchody. Ze zákona musí mít zavřeno velké prodejny a další vybrané provozovny. Podrobnosti doplní mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
12: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů. A to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.
10: Naopak výjimka platí pro obchody na letištích či nádražích, čerpací stanice nebo lékárny. V Markvarticích na Jihlavsku dnes ráno přes 20 aktivistů obsadilo chov prasnic. Cílem bylo upozornit na podmínky, ve kterých zvířata žijí. Přivolaná policie lidi uvnitř stáje nejprve vyzývala k odchodu. Když to neudělali, začala je po zhruba 2 hodinách postupně odvážet v policejních autech. Evropská komise zahájila řízení s Českem kvůli zpoždění zavádění 6 směrnic. Podle české vlády to není nic mimořádného. Naše republika má teď lhůtu 2 měsíce na převedení směrnic Evropské unie do národního práva. Poté by komise převedení předpisů vymáhala. V čínském Shenzhenu se bojuje o pohár Billie Jean Kingové. České tenistky vedou nad Ukrajinou 1-0 na zápasy a od titulu je dělí jediná výhra. První bod získala Karolína Muchová, která porazila Angelinu Kalininovou 6-2, 6-3. Teď hraje Linda Nosková s Elinou Svitolinovou. První set naše tenistka vyhrála 6-3. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
13: A já přeji krásnou neděli. Ve druhém setu je to 3-3 hezky vyrovnáno, ale máme velkou šanci zvítězit.
14: Jirka Frélich
9: na rádiu Blaník.
13: A vy taky máte velkou šanci vyhrát. Náš blanický krajánek vyrazil do terénu a hledá, kdo má tu nalepenou samolepku. Tak koho potěšíme 5 nebo 7 tisíci už za pár minut? Uslyšíte tady u nás na Blaníku. Otevřeme trezor a vyndáme peníze.
9: Rádio Blaník.
13: A tady je taky trezor. Od Karla Gotta. Hrajeme si hezky česky.
15: Zem.

0: Enya a písnička Only Time na rádiu Blaník. Pouze čas tady se zpívá v písničce. No a ten náš blanický čas ukazuje nejvyšší čas na to podívat se na ty vaše samolepky.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: 14 hodin 11 minut, abychom byli přesní, a já zdravím Ondru, který vyrazil do terénu a veze někomu peníze a jde zkontrolovat tu vaši blanickou samolepku s Centropolem. Ondro, zdravíme.
2: Krásnou a pohodovou neděli přeji. Já se hlasím z Košetic, kde jsem navštívil v první ověrce Jana Vávru. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak kde pak máte samolepku?
3: Na autě, vzadu, na kufru.
2: Čí to byl nápad zapojit se do soutěže?
3: Bývalý manželky, no.
2: Já vám gratuluji, vy totiž vyhráváte 5000 korun. Jaký je to pocit vyhrát?
3: Moc pěkný, ještě jsem ani jednou nevyhrál.
2: Už máte nějaký plány s výhrou?
3: A ještě asi ne, ale něco podniknem.
2: A vy jste rovnou i ve hře o 100 000 korun. Stačí tipnout, kolik samolepek se nám podle vás podaří dostat mezi posluchače Blaníku od blanického konopiště do 27. září?
3: Tak 125 555.
2: Dobře, my si to zapíšeme, ode mě už je to z Košetic vše a my se dnes uslyšíme ještě dvakrát.
0: Tak se budeme těšit a držíme palce, pokud s námi hrajete tuto hru, aby příště to bylo u vás doma.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: Koho navštíví blanický kolega Ondra, tak ten dostává 5000 korun, pokud je zákazníkem Centropolu rovnou 7000 korun. No a teď vám hrajeme hezky česky, turbo a krásným dívkám a za chvíli i slza a lhůta záruční na Blaníku. Hezky česky.

0: Pink se svojí dcerou, písnička Cover Me in Sunshine na Blaníku. Taky jste před pár minutami poslouchali, jak výherce dostal 5 000 korun. No představte si, Jan Vávra nám prozradil, ono to tak jako zapadlo. Kdo měl ten nápad, aby si tu blanickou samolepku vylepili doma a aby se zapojil do hry o 5 000 korun. No, řekl nám to.
1: Bývalý manželky, no.
0: Byl to nápad bývalé manželky. Tak to je teda dobrá věc. Já zdravím i bývalou manželku, třeba se Jan Vávra podělí. No a uvidíme, kam se zastaví náš blanický kolega Lukáš dnes odpoledne, komu vlastně za tu samolepku přiveze peníze. My vám za chviličku dáme ještě písničku To nic. Marie Rotrová, protože si dál budeme hrát hezky česky a přidáme i divokého Byla a Lahůdky.
2: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
4: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
5: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
6: Tak to musíme do Spoltexu.
5: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
6: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
5: Tak už pojeď.
6: Spoltex.cz.
7: Kdo je tam?
8: Soudní exekutor.
7: Nejsme doma.
8: To máte pravdu, už nejste doma.
9: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
10: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
11: Asi bouchla hadice.
10: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
11: Co?
10: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
11: Chlapi, jedem do Hostru!
12: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
13: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
14: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Divoký byl a písnička Lahůdky, která končí slovy Nech to tu tak. Mám tu vstupenky na Honzu Nedvěda, rozhodně bych to tak nenechával.
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na Rádiu Blaník.
0: Chytáme další písničku Nedvědu v našem vysílání. Já vám za chvíli prozradím, jaká konkrétní na vás čeká písnička, ale čekají na vás dvě vstupenky na listopadový koncert, velkou oslavu 80. Honzy Nedvěda. Bude zpívat Honza Nedvěd mladší. No a co se týká povídání, tak my si na Blaníku taky povídáme s Honzou Nedvědem mladším, který tlačí tu písničkářskou káru dál. A ptali jsme se taky na to, jak jde tatínkovi i v 80 letech skládání nových písniček.
3: Pana táta skládá, jak říká, je toho hodně, ale většinou je to odpad a hazí to do koše. Já mám pocit, že to je možná škoda, že je příliš sebekritický, ale jeden z největších archivů možná v České republice mám já v garáži, kde je skutečně 5000 písniček, které ještě nejsou veřejně známý, že v éteru mezi vámi jich asi 200-240 a 4700 čeká na objevení. Objevení, protože on tvrdí, že takových podvodů a stánků a růží z papíru to může být x, jenom je potřeba někoho a čas, aby si to poslechnul.
0: Tak 5000 písniček, tak to je docela síla. No ale my čekáme na Blaníku na jednu konkrétní, je to tento hit.
1: Budem o něco servát, až tu nezůstane stát, na kameni kámen.
0: Tak držím palce, pokud s námi hrajete, jakmile zazní písnička celá, volejte 800 109 109, vyhrává třetí na lince.
1: Víkend s Honzou Nedvědem.
2: Na Rádiu Blaník.
1: Miluju a chci si tě vzít.
0: A teď už Modern Talking a písnička You My Heart, You My Soul, si moje srdce, si moje duše. No a české tenistky, ty to dokázaly, dnes odpoledne čerstvá informace, vyhrály Billie Jean King Cup, tedy vyhrály krásné finále, porazili Ukrajinu dokonce s přehledem 2-0. České tenistky poprvé ovládly tedy pohár Billie Jean. Tak držím palce.

0: Skupina Krištof a písnička Zůstaň tu se mnou. Zůstaňte tady s námi, budeme velmi rádi, nabídneme vám krásné české písničky. I po té 15. hodině třeba Hana Zagorová, Drupy a setkání.
1: Ty, kdo máš trápení a zvláštění, se cítíš sám.
0: Taky Olga Lounová, Optimista. A nebo Michal Hruza, Zakázané uvolnění.
2: Nad hlavou je můj svět, prosím vás,
0: na Blaníku si totiž dál hrajeme hezky česky, krásnou neděli.

0: jedním kilometrem se tak v obou směrech jezdí pouze jedním pruhem. Zdržení pro oba směry 10 až 15 minut.
1: A pokud máte dopravní informace, zavolejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
1: Aktuálně nejtepleji hlásí Ústecký kraj, místy i 23 stupňů Celsia, ale i Liberecko na tom není špatně, hlavně v té části směrem k Ústí. Česká Lípa 23 stupňů Celsia, Most taky 23 stupňů ve Stínu a naopak nejchladněji je teď na Vysočině, Jihlava 17,5 stupně. Dnešní počasí tedy s teplotami do 23 stupňů, zítřek bude ještě trochu teplejší, místy až 25, noc bude ale chladná, 10 až 5 stupňů Celsia a místy 3. Na Šumavě může dokonce místy mrznout.
2: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
11: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Knihovna Maitreya.
16: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
15: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
17: Nyní i jako audiokniha.
18: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
19: Schillerová připouští zvýšení některých daní. Dvojici vysílačů na Českobrodsku čeká demolice. Pohár Billie Jean Kingové patří Češkám.
1: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Zvýšení některých daní se nebude možné vyhnout. Týkat by se to mohlo třeba daně spotřební, rafinérské a další. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová. Zmínila také možné zdanění investičních bytů či některých návykových a škodlivých látek. V programovém prohlášení vládní koalice

0: se uvedla, že daně zvyšovat nechce. Nejvyšší stavba v Česku půjde k zemi. Vysílače v Liblicích u Českého Brodu čeká demolice. Odstraňování má začít za necelé 3 týdny. České radiokomunikace už o plánovaných pracích informují majitele okolních pozemků. Stožáry vysoké 355 metrů jsou od loňského jara bez vysílacího využití. V Olomouckém kraji se chystá letos poslední větší oprava silničního úseku. Začne 5. října v Hranicích a potrvá zhruba 2 týdny. Více řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
1: Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
0: Dotčený úsek měří zhruba kilometr jedním směrem a vede od okružní křižovatky dále do centra města. Po 8 letech jsou české tenistky opět šampionkami poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Nejprve Karolína Muchová zdolala Angelinu Kalininovou 6-2, 6-3, poté Linda Nosková porazila Elinu Svitolinovou 6-3, 7-6. Tolik zprávy Rádia Blaník a dál je s vámi Jirka.
2: Tak a potlesk patří tenistkám a Dominikovi za zprávy vlastně taky.
3: Jirka Frélich
4: na Rádiu Blaník.
2: A za chvíli i někomu z vás, protože já se vás budu ptát, co vás tento týden potěšilo, co vám udělalo radost. Já doufám, že toho byla spousta. No a můžete nám už teď psát SMSky na 603 118 118. Rádio Blaník. Jedno zakázané uvolnění, je to Michal Hruza. A hrajeme si na Blaníku hezky česky, za chvíli Petr Novák a písnička Náhrobní kámen. Tak přejeme krásnou neděli. Odbyla 15. hodina.
5: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: byli Brontosauři a písnička Na kameni kámen. Já si myslím, že právě teď jste přesně poznali, že je to ta výherní písnička.
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na Rádiu Blaník.
0: Telefon se okamžitě rozezněl a kdo pak byl první, to se ptám. Rádio Blaník, dobrý den. Tak takhle?
3: Dobrý den, tady je Dita.
0: Dito, první.
3: Jo, Dita se jim sdělá, tak budu zkoušet.
0: Držím palce, Dito. Kdo pak je druhý? Rádio Blaník.
4: A vzhůru k výškám.
0: Takhle, byl jsi první dopoledne, že?
4: Tak, proto mě hnedka napadla Helenka Vondráčková.
0: Jo, ale... tak držím palce, aby to bylo třetí místo potom, třeba ještě dneska.
4: Jasně, ale ono to někdy vyjde, všechno jednou vít musí.
0: Já zdravím, Suchovršice, ahoj.
4: Čau, belo.
0: Tak to byl náš posluchač, který byl na lince druhý, dopoledne se mu podařilo být prvním a uvidíme, komu se podaří hlavně to úžasné třetí místo. Tak já už vidím koncovka 208 na konci. Rádio Blaník, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jirka z Ústí.
0: Jirko, do Ústí, potlesk.
5: Díky, díky.
0: Vy tam máte prý aktuálně nejtepleji okolo 23 stupňů.
5: Já to ani nějak nemůžu říct, protože já jsem v práci.
0: Vy jste v práci, vidíte. Tak no. Jste stihl v práci, krom práce, taky vyhrát dvě vstupenky na listopad. Na úžasný koncert. No, výborně, vy to hlídáte od rána.
5: No, ne, jenom dneska, jo.
0: I včera, dobrá, tak to si zasloužíte o to víc. Takže vstupenky na poctu Honzovi Nedvědovi do Lucerny, ty jsou vaše a k tomu ještě nové album Honzy Nedvěda mladšího Chlapské slovo.
5: Nádhera, děkuju.
0: Je to vaše. Tak si to pořádně užijte, máte rád asi písničky Honzy Nedvěda.
5: Určitě, oba dva jsem měl rád.
0: Jsou krásné, jsou plné emocí. Teď jsem slyšel v rozhovoru asi před hodinou, že mají v garáži asi 5000 písniček, které nikdy nikdo neslyšel.
5: No.
0: Tak uvidíme, jestli někdy potomci vezmou tu garáž prostě z gruntu a přečtou si ty různé návrhy na písničky a zkusí si to zahrát a třeba uslyšíme ještě něco, co jsme neslyšeli. Každopádně na ten koncert v listopadu si udělejte čas, dvě vstupenky jsou vaše. Zdravím vás do Ústí a mějte se nádherně.
5: Taky zdravím, mějte se hezky, naschledanou.
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na Rádiu Blaník.
1: Miluju a chci si tě vzít.
0: Vstupenky tady ještě jsou, tak držím palce i vám, pokud s námi hrajete. Ono to přijde, my vám zahrajeme další písničku. Teď ale Ten Thousand Maniacs a za chvíli Olga Lounová.

0: Na Blaníku Olga Lounová, písnička Optimista. Já doufám, že jste optimisti a že si s námi třeba v rámci SMSky napíšete pár řádků o tom, co vás potěšilo tento týden nebo dokonce o tomto víkendu. Pište na 603 118 118. Za chvíli se na vaše SMSky dostane.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám nabízí Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
2: Bavit vás.
0: Na Blaníku za chvíli Činasky nebo taky Věra Špinerová, krásná písnička. Jako vystřižená z písniček na přání, jednoho dne se vrátíš, tak za chvíli.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
4: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
7: Když mobily?
6: Tak Mironet, klikni dvakrát!
8: Den svatého Václava na zámku Sviany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svijanského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Sviany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zamek-sviany.cz.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu?
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
11: Bike a Jack mají v Liberci nový domov. Navštivte nový autosalon autoservisu KBC ve Vratislavicích nad Nisou.
12: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA.
13: Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
14: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
7: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
7: Jupi!
6: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
7: Rozložte nové možnosti.
6: Když mobily,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
16: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
17: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
18: Pohodové České rádio.

0: Kabáti a pohoda na rádiu Blaník, tak já vám přeji krásný den, hezké odpoledne a koukám, kolik dorazilo neuvěřitelných SMSek a je mi úplně jasné, že jste měli nádherný víkend a nebo dokonce celý týden. A jdeme se podívat na ty vaše SMSky a že jich dneska teda bylo, tak já to vezmu namátkou a velmi se omlouvám, už teď je mi jasné, že na všechny SMSky se prostě nemůže dostat, protože jich bylo asi 50, to jako se nestává úplně. Tak beru to hezky po pořadě, jak to tady leží a běží. Vyhráli Billie Jean King Cup Ondřej, naše tenistky, potěšili. Opékali jsme buřty se sousedkou a skvělá atmosféra. Ondřej, díky za SMSku. Lenka Lutín, právě dnes jí potěšilo, že se v pořádku vrátil dceřin přítel z Osaky a teď už jen čekáme, až s dcerou a vnoučkem dorazí na grilovačku. Lenko, tak držím palce, aby to všechno dopadlo na jedničku až do večera. Libuška ta píše, že jí potěšili dcery, které navštívili právě Libušku a taky pracovali spolu, objevili vysoko v koruně meruňky, obrovské hrozny na dlouhých výhonech, révy. No a potom ze světa napsala Zdenka, že jí potěšilo krásné počasí po deštivém týdnu. Zdenko, to mě taky velmi. No a pak zdraví Koníčkovi, které potěšil plný košík hub, návštěva babičky a dědy. Zdravíme taky rodinu Koníčkovou. No a potom Dáša od Bezdreva píše, že pobyt jste je Netolice ve Vysokých Tatrách, skvělá parta, užili jsme si vysokohorskou turistiku. Dášo, já jsem teďka viděl zrovna dneska fotku medvědů v Tatrách, jo, tak jako pozor. Příště Pavel, ten píše, že mu udělal radost další server na četování, ale ještě dolaďuje nějaké drobnosti, takže na internetu to ještě není. Jirka, ten měl výlet na Karlštejn na vinobraní a potkal spoustu známých, dali si vínko a užili si to. A teď se vrací domů, Jirko, šťastnou cestu. Martin Kellner, ten napsal, že ho těší, že může poslouchat hudbu v rádiu Blaník a zároveň chce poděkovat, uklidňuje hudba všem nervy, tak díky moc, jsme rádi, že hrajeme hezky a hezky česky, že vás to baví. HC Dukla Jihlava, která porazila Zlín 3-2, udělala radost dalšímu z našich posluchačů, tady je to bez podpisu. No a pak naše Hanka zdraví, já jsem Hanka s Baťuškem a byla jsem v Prachaticích vás pozdravit. Tak já vás si tuším, která Hanka, uvidíme. Zkusím zavolat na to číslo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, Hanko, s Baťuškem z Prachatic teďka aktuálně. Vy jste stále v Prachaticích od pátku?
1: Ano, pořád jsme tady. Je
0: pořád.
1: Tady krásně svítí.
0: Užíváte si Prachatice. Jaký byl koncert z vašeho pohledu?
1: No nádherný, všichni byli boží. Jak Blanická kapela, tak Petr Kolář i Olga Lounová a Čechomoři byli taky boží.
0: A tam se podařilo, jestli si to vybavujete, jak zpívali Čechomoři, takový až jako magický okamžik. Tam vylezl měsíc, teda ten byl...
1: Já ho mám vyfocenej.
0: No já taky. Obrovský měsíc na to plné náměstí, Čechomoři. A teď ty krásné budovy kolem, no to bylo něco naprosto neuvěřitelného.
1: Mám nádhernou fotku teda taky.
0: Tak já jsem si udělal taky a možná máte i hezčí.
1: Jsem fotila, no.
0: Bylo to krásné, tak jsme si to užili
1: jako
0: v Prachaticích.
1: Jako moc tě mě potěšil.
0: Mě potěšil ten váš zkaz. Přijela jsem, odkud, jen to řekněte, odkud jste přijela?
1: Přijela jsem z Vlkavy.
0: Z Vlkavy, to znamená Mladoboleslavsko.
1: Mladá Boleslav, ano.
0: A vydala jste se do Prachatic, abyste viděla ten náš blanický koncert.
1: No, ale popravdě jsem se vydala do Prachatic, protože jste to tam uváděl vy.
0: Nepovídejte.
1: Kvůli vám jsem tam přijela. Kdybyste tam nebyl, tak bych tam nebyla.
0: No to mi neříkejte. To není podle mě
1: pravda. Užila jsem si to moc.
0: Já taky.
1: Jste parádní, tak... úžasné. Všichni jste na Blaníku suproví.
0: Budu pozdravovat kolegy a díky moc za krásnou návštěvu v Prachaticích.
1: Mohla bych ještě pozdravit.
0: Pozdravujte.
1: Mohla bych pozdravit své tři syny.
0: Pozdravujte,
1: Péču,
0: jasně.
1: Tomíka a Járu a manželovi bych chtěla za všechno moc poděkovat, jak mi plní přání.
0: Vy jste doma řekla, já chci do Prachatic a ono se to splnilo, jo?
1: No jasně, že jo.
0: Paráda. Tak to máte úžasného manžela.
1: No.
0: Mějte se krásně, děkuju, a rád jsem vás viděl v Prachaticích.
1: Jo, a já vám moc taky děkuju. Mějte se krásně a všechny pozdravuju.
0: Tak Já děkuji všem za krásné SMSky, no užili jsme si blanický letní koncert v pátek. Prachatice, bylo to velké. Teď Hana Zagrová, Drupy a písnička Setkání. Díky za všechny SMSky, které nám dorazily.

0: Helena Vondráčková, písnička Zblížení. A co vás zblíží po té 16. hodině tady u nás na Blaníku? Třeba písnička Tomáše Kluse A pak.
1: A pak koně Klus promění v cvál.
0: Dalibor Janda, písnička Vždycky jsem to já.
1: Vždycky jsem to já. Koho smůla prohání.
0: A taky Michal David, Pár přátel.
1: Pár přátel stačí.
0: Na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Blaník za volantem.
0: Dopravní komplikace jsou na pražském okruhu 16,5 km. Dnes byly chviličku i dopravní zmatky. Aktuálně se v obou směrech jede jedním jízdním pruhem. Nejprve předpolednem policie oznámila, že tento úsek mezi 13. a 15. hodinou úplně uzavře, a k tomu nedošlo. Naopak policie posunula toto uzavření na 16,5 km pražského okruhu na dnešní pozdní večerní hodiny. Tak počítejte s tím, pokud dnes pozdě večer pojedete po Praze. Pražském okruhu vůbec to nepůjde kolem 16,5 kilometru, protože tady nečekaně bude uzavřený v obou směrech tento pražský okruh, takzvaná D0. No a co se týká dopravních komplikací, na dálnici D1 krátká kolona u sjezdu na Senohraby, je to ten sjezd směrem na Benešov, no ale jinak dálnice D0 ku podivu celkem dobře průjezdná a bez komplikací. Pokud máte dopravní informace, zavolejte nám sem k nám do studia Rádia Blaník na dopravní linku. Dopravní linka Rádia Blaník, ta je vám k dispozici neustále, protože má číslo, které je dobře známé, 603 11 71 71. Můžete tam kdykoliv nahlásit dopravní aktuality.
3: Rádio

0: a ten den bude slunečný.
1: Krásný zítřek a jako přeskopírák takové má být i úterý, středa a čtvrtek. Sluníčko a teploty do 24.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Maxi.
6: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yeso!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
14: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
15: Večer se přeruší provoz na Pražském okruhu. Rodinám pomáhá projekt Obědy do škol. Za chvíli se budou hrát další extraligové zápasy.
3: Rádio Blaník.
15: Dobré odpoledne, posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. V pozdních večerních hodinách se uzavře Pražský okruh u Slivence na 16,5 kilometru. Na síti X to uvedla policie. Důvodem omezení je usazení mostního nosníku. Uzavírka se dotkne obou směrů a trvat by měla zhruba 2 hodiny. Ne všechny rodiny si mohou školní stravování bez problémů dovolit. Pravidelné placení obědů může být pro domácnosti v obtížné finanční situaci výraznou zátěží. Pomoci jim může projekt Obědy do škol, jak vysvětluje jeho koordinátorka Barbora Nejedlá.
16: Pomáháme právě skrz tu instituce školy. Pedagogové identifikují potřebné děti, finanční prostředky jdou přímo té školní jídelně a potřebné dítko tu částku proobědvává.
15: Společné obědy se spolužáky jsou důležitou součástí školního života. Pokud dítě na obědy nechodí, může se cítit vyčleněné. Garáže a garážová stání zdražují téměř ve všech velkých městech v Česku. V některých případech jejich ceny v září meziročně vzrostly o více než 60%. Nejdražší jsou v Brně, kde se garáže i místa k parkování pohybují okolo 900 tisíc korun. Nejlevnější garáže jsou v Ostravě a stání jsou

0: nejdražší v Olomouci. Dneska se bude hrát 6 zápasů 5. kola hokejové extraligy. Za chvíli v 16 hodin mají začínat duely České Budějovice Litvínov a Kladno Olomouc. Další 3 zápasy jsou na programu od 16.30. Jde o duely Liberce s Třincem, Plzni s Hradcem Králové a Vítkovic s Mladou Boleslaví. Poslední dnešní utkání mezi Kometou a Pardubicemi startuje v 5 odpoledne. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
1: Pár vteřin a bude 16. hodina.
2: Jirka Frélich
3: na Rádiu Blaník.
1: Krásné odpoledne plné sluníčka, možná máte i tu naši blanickou sluníčkovou samolepku, tak buďte ve střehu, protože ještě 2 z vás odmění náš kolega Lukáš, který za vámi míří. Držím palce.
3: Rádio Blaník.
1: Veze buď 5 nebo 7 tisíc korun. Za chvíli se přihlásí do vysílání a teď Iveta Bartošová, písnička Útoč láskou, za chvíli taky Petr Muk, jeho Zrcadlo a na Blaníku si hrajeme hezky česky. Krásné odpoledne.

0: Petr Muk a písnička Zrcadlo na rádiu Blaník. No a to naše sluníčkové září pokračuje. Koho teď oceníme penězi? Vezeme 5 anebo 7 tisíc?
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Ondra v terénu. Ondro, zdravím.
3: Krásnou a pohodovou neděli přeji. Já se hlasím po druhé, tentokrát z Humpolce, kde jsem navštívil druhou výherkyni Ditu Pytlíkovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak kde pak máte samolepky?
4: Máme je na autě, máme nalepený na autě, máme dvě auta, takže na každý máme nalepenou samolepku, protože používáme obě auta, takže kdybychom vyjeli s každým nebo s jedním nebo s druhým, tak ať prostě ta samolepka je vidět.
3: Či to byl nápad zapojit se do soutěže?
4: Můj, já jsem soutěživá.
3: Vy jste byli taky na koncertě v Čáslově, kde jste si samolepky vzali. Jak jste si užili koncert?
4: Užili jsme si koncert krásně, hlavně Olinka Lounová, na to, kterou teda jezdíme. Jinak tam byli jako všichni pány dvě, prostě blanická kapela, super.
3: A vy jste navíc u dodavatele Centropol, proto rovnou získáváte 7 tisíc korun. Jaký je to pocit vyhrát?
4: Je to krásný pocit, ale prostě, a dneska vlastně, když jste zazvonila, viděla jsem vás na vlastní oči, takže jsem říkala, je to tam.
3: Už máte nějaký plány s výhrou?
4: Tak to jako tak s přítelem, teda karavan bychom si chtěli pořídit, ale říkám, jako prostě budou svátky, výhra se hodí, každá koruna se hodí.
3: A vy jste dokonce rovnou i ve hře o 100 000 korun. Stačí tipnout, kolik samolepek se nám podle vás podaří dostat mezi posluchače Blaníku od Blanického konopiště do 27. září?
4: Tak já tipnu 3 500.
3: Dobře, já vám přeju hodně štěstí, ode mě je to z Humpolce vše a já se dnes ozvu ještě jednou, tak se mějte naschledanou.
4: Naschledanou, děkuju moc.
0: A budeme držet palce i tomu poslednímu dnešnímu výherci, který bude zároveň posledním výhercem v rámci našeho sluníčkového září.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: Tak máte svoji samolepku? Někoho z vás si vyhlédne Lukáš a zamíří za ním a po 18. hodině se dozvíme, kdo získá 5 nebo 7 tisíc korun. A nebo dokonce 100? Teď Dalibor Janda a písnička Vždycky jsem to já.

0: Tomáš Klus, písnička a pak. Krásné počasí máme, nejtepleji aktuálně na Zlínsku přes 22 stupňů na mnoha místech. Samotné krajské město 22,5, podobně to mají v Ústí nad Labem a v okolí. V Mostě skoro 23 stupňů aktuálně, ty teploty už půjdou dolů, no ale ve Španělsku, no tam jsou úplná vedra. Tam naměřili třeba včera v Sevilla 41 stupňů a pár desetin k tomu. A to je nejteplejší počasí na konci září v historii španělského měření. Celý ten západ Evropy prožívá opravdu horké dny. No a co se nás týká, čeká nás takový teplý týden. Zítra 25, v úterý, ve středu a ve čtvrtek taky. A samé sluníčko. Tak já si myslím, že už stačí jenom pár přátel mít a užít si krásné počasí. Babí léto na konci září společně třeba s Blaníkem, protože Blaník hraje hezky česky. Za chvíli pošleme právě Michala Davida a taky Michala Prokopa z Framus 5 písničku Bitva o Karlův most. Pak přijde úterý, no a v úterý sice mnozí do práce, ale Petr taky. Petr Slíva a začne platit vaše účty.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na Rádio Blaník.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
4: Takže servis Říha, jo? Hele, že u nás vyrábíme hydraulický hadice, o tom žádná, chlapče. Ale my se taky umíme zvednout a přijet a opravit tvojí vysokotlakou hadici až do 80 mm a na počkání, jestli mi jako rozumíš. Takže www.servis-říha.cz. Jasný?
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.

0: Michal Prokop a Framus Five a bitva o Karlův most.
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na Rádiu Blaník.
0: Tady je bitva o vstupenky, jenom pustím tuto znělku a koukám na telefonu 800 109 109, hned několik volajících. Počkejte si na tu správnou písničku Honzy Nedvěda, protože ano, dvě vstupenky ve hře a ještě CDčko Honzy Nedvěda mladšího. Držíme rozhodně palce, aby to vyšlo. Pokud se snažíte třeba celý víkend, tak o to víc si myslím, že buďte ve střehu, protože ono to přijde. A co víc, my si taky povídáme s Honzou Nedvědem mladším a otázka taky zní, co s příbuznými chystá za další koncert Honza s Vojtou Nedvědovými, protože já si myslím, že ty písničky po svých rodičích Honza i Vojta zpívají moc krásně. Je to znát i na našich letních koncertech, kam někdy dorazili právě Vojtovi speciálně, teda Nedvědovi, speciálně Vojta Nedvěd.
3: Letos jsme udělali hodně koncertů s názvem Nedvědí u stánku. Společně jsme s Vojtou udělali dokonce krásný koncert v Týnci nad Sázem, jako zkoušku, jak nám to půjde po 30 letech. Protože kapelu Příbuzný jsme založili v roce 1993 a pak jsme měli 15 let pauzu. A teď jsem moc rád, že jsme spojili a příští rok nás čekají velký koncerty. A Vojta bude vzpomínat na svého tátu na nedožitých 80 let příští rok. Takže těšte se, bude plno hudby. A jako autoři rozhodně neusínáme na vavřínech, pokračujeme dál, protože ten svět je v dnešní době jako velmi složitý a my písničkáři máme potřebu ho měnit k lepšímu, nebo chceme ho změnit k lepšímu a budeme bojovat, co to bude. To je totiž naše jediná taková bílá míru milovná zbraně na to zlo. Mějte se krásně a brzy se uvidíme na našich koncertech. Čau, Honza Nedvěd mladší.
0: Tak Honzu Nedvěda mladšího velmi zdravíme a taky zdravím Martina Ledinského. Martine, ahoj, hezké odpoledne.
4: Ahoj, krásné nedělní odpoledne přeji.
0: Tak ty vstupenky a CDčko ti tady nechávám.
4: No proto.
0: Je to na tobě, aby si někomu udělal radost v dnešním podvečerním nedělním vysílání. Tak držím palce, aby to dostal ten, kdo si to nejvíc zaslouží. No a ta výherní písnička, ta další, ta se jmenuje...
4: No tak všechno nejlepší.
0: Všechno co? Nejlepší, ano.
5: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak.
0: Tak 800 109 109, až pustí Martin Ledinský tuto písničku, buďte třetí na telefonu.
4: Ano,
0: se
4: ano.
0: To lehce řekne, že?
4: Tak, ono to vůbec není jednoduché,
0: ne,
4: držím palce, ať se vám to povede, všem.
0: Přesně tak, je to velký boj, taky držím palce.
1: Víkend s Honzou Nedvědem. Miluju a chci si tě vzít.
0: Teď ale Marek ztracený a ta bílá ti sluší. Martin ale... přišel v černém, ano.
4: Jo, já jenom teď si představ, jo, že by se všichni dovolali jako křetí naši posluchači. To by bylo něco.
0: Tak je to na tobě. Dva lístky tady nechávám, CDčko taky. Marek ztracený, ta bílá ti sluší. Na Blaníku dál hezky česky. Za minutu 3:15 a Martin Ledinský už s vámi. Krásnou neděli.

0: Kristýna na Blaníku, za 8 minut je tady 17. hodina, teď už vás zdraví a pěknou neděli přeje Martin Ledinský. Za chvíli tu budou zprávy a hned po nich Karel Gott s Lucí Bílou. V příští hodině taky Dalibor Janda.
1: Mám rád nebo rád nemám.
0: Nebo skupina Olympic. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
2: Blaník za volantem.
0: S komplikacemi počítejte na dálnici D5.
3: Nehoda se zraněním uzavřela plzeňskou dálnici D5 ve směru z Rozvadova na Prahu na 137. kilometru. Před odbočkou do Mlýnce nyní zasahují složky integrovaného záchranného systému, včetně letecké záchranné služby. Řidiči nyní místem události neprojedou. Poslední volný sjezd z dálnice je exitem u Kateřiny na 144. kilometru. Objíždí se po silnici 605 přes Přimdu. Zpět na dálnici lze najet na 136. kilometru u Mlýnce. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Blaník, počasí.

0: Ta na lehátku? O výhodách First Minute léto nám poví Lenka.
1: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
0: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Motoristé se rezortu životního prostředí nevzdají. Některé obchody musí mít zítra zavřeno. Vody v přehradě Březová dál ubývá.
11: Rádio Blaník.
10: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Motoristé nemají úmysl vzdát se ministerstva životního prostředí. Prohlásil to předseda strany Petr Macinka. Uvedl, že o změně v koalici nemá indicie. Reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše. Ten ve videu na sociálních sítích řekl, že dostal 2000 mailů od lidí, aby rezort životního prostředí motoristům odebral. Zítra je den české státnosti. S tímto státním svátkem se pojí omezení pro obchody. Ze zákona musí mít zavřeno velké prodejny a další vybrané provozovny. Podrobnosti doplní mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
12: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobozastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů. A to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.
10: Naopak výjimka platí pro obchody na letištích či nádražích, čerpací stanice nebo lékárny. Hladina přehrady Březová u Karlových Varů vytrvale klesá. Kvůli nedostatku trvalejších srážek se už dostává na nejnižší úroveň za posledních zhruba 20 let. Uprostřed přehrady je už odhalený i normálně zatopený historický most. Hladina přehrady se blíží mezní hranici, kdy se bude muset odtok omezit. Evropská komise zahájila řízení s Českem kvůli zpoždění zavádění 6 směrnic. Podle české vlády to není nic mimořádného. Naše republika má teď lhůtu 2 měsíce na převedení směrnic Evropské unie do národního práva. Poté by komise převedení předpisů vymáhala. Řízení s Českem se týkají třeba směrnic ohledně fungování unijního trhu s elektřinou nebo snažší opravy elektrospotřebičů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
13: A za půl minuty bude 17 hodin. Hezké odpoledne.
14: Martin Ledinský
9: na Rádiu Blaník.
13: Je neděle 27. září a svátek má Jonáš a taky Damian, tak všechno nejlepší. Přejeme vám pohodový prodloužený víkend, zítra tu bude státní svátek, oslavíme Den české státnosti, takže do práce mnoho z vás nemusí a to se rozhodně počítá. Teď už na Blaníku Karel Gott s Lucí Bílou, tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Na Blaníku všechno nejlepší od bratrů Nedvědů. Přejeme pohodové odpoledne.
1: Víkend s Honzou Nedvědem
2: na rádiu Blaník.
0: To byla další výherní písnička a mě zajímá, kdo se po ní dovolal k nám do studia jako třetí. Rádio Blaník, Martin, dobrý den. Haló.
3: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
3: Hanka z Krupky.
0: Ještě jednou jméno.
3: Hanka.
0: Hanka, Haničko, vy od nás vyhráváte vstupenky na koncert Nedvědi v Lucerně. Tady ten koncert bude na počest 80. narozenin Honzy Nedvěda a proběhne 25. listopadu. Velká gratulace.
3: Děkujem.
0: Hanko. Jinak hlavní hvězdou bude samozřejmě Honza Nedvěd mladší se skupinou příbuzní a řadou hostů. Navíc od nás získáte ještě Honzovo nové album Chlapský slovo.
3: No to je krásný, to je nádhera, máme radost tady. Zkouším to už 3 dny.
0: Je, takže už cvičně od pátku, jo?
3: Ano.
0: Teda, Hanko, a vyplatilo se to. Vy jste si to nacvičila?
3: Určitě,
0: jo?
3: Určitě.
0: A dneska v neděli jste to tam prostě dala. Vy jste šikovná, to je úplně úžasný. Jinak, Haničko, už víte, kdo s vámi na koncert vyrazí?
3: No, samozřejmě, manžel.
0: Manžel.
3: Manžel, ano.
0: Jasně, teda, takže moc hezky si to užijte. Ještě,
3: děkujeme.
0: Ještě mi řekněte, jak trávíte tu krásnou prosluněnou neděli.
3: Tu krásnou prosluněnou neděli trávíme na zahrádce, u baráčku, na terase, krásně svítí sluníčko a čteme si.
0: Čtete si, takže neděláte nic. Já jsem si myslel, jestli třeba nějaký střih keřů a nějaké to.
3: Ne, to máme za sebou.
0: Jasně, a navíc to by byl hřích pracovat v neděli a ještě k tomu v tak krásném počasí. Takže takový jako odpočinek, relax, nějaká ta knížka, něco dobrého k pití, tohle všechno, to je to pravé. Vy si to umíte, Hanko, pěkně užít, to je nádhera.
3: Nádhera.
0: Jasně, tak Haničko, mějte se krásně. Ještě nám prosím vyčkejte na telefonu a pěkně si užijte Nedvědy v Lucerně.
3: Děkuji moc krát, mějte se taky krásně.
0: Děkujeme, naschledanou. No, tak tady nám to padlo krásně na úrodnou půdu. Hanka je úplně nadšená, takže velká gratulace.
1: Víkend s Honzou Nedvědem.
2: Na rádiu Blaník.
1: Miluju a chci si tě vzít.
0: A teď už další hezké písničky tady u nás na Blaníku. Za chvíli Miraj, Erasure a právě teď Jakub Smolík.

0: Na Blaníku dohrávají Miraj, za pět minut bude půl šesté. Blíží se repríza Dobrých rad do zahrady, tentokrát vám kolegyně Iva Lecká trošku poradí s podzimním úklidem zahrady. Ještě předtím tu pro vás budeme mít mimo jiné Lucie Vondráčkovou. A chystáme taky Dalibora Jandu nebo Robbieho Williamse. Hezký zbytek víkendu.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
4: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na točidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
5: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd-ps.cz.
6: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
7: Tak to musíme do Spoltexu.
6: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
7: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
6: Tak už pojeď.
7: Spoltex.cz.
8: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
9: Den svatého Václava na zámku Sviany. Těšit se můžete na příjezd svatého Václava, pivní soutěže i slavnostní naražení svijanského speciálu Dux. Po celý den vás čeká pestrý program, řemeslný jarmark i prohlídky pivovaru. Večer zahrají kapely Valdovy Matušky a Tres Udos. Nenechte si ujít svatováclavské slavnosti na zámku Sviany. V pondělí 28. září od 10 hodin. Více na zámeksviany.cz.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
12: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Na Blaníku robí Williams, přejeme krásné pozdní odpoledne. Teď už je před námi repríza Dobrých rad s Ivou Leckou. Dnes je to o úklidu a uskladnění nejrůznějších zahradních propriet.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, podzim je chvíle, kdy začínáme zahradu pomalu uklízet. Schováme grill, zahradní nábytek, hračky, nářadí, jenže ruku na srdce, kdo má doma dost místa na všechno, co přes léto používal venku. A právě tady se hodí zahradní úložný box. Možná to zní jako úplná maličkost, ale správně uložené věci nám vydrží podstatně déle. Co všechno bychom tedy měli před deštěm a mrazem schovat? Určitě textilní podušky a polštáře ze zahradního nábytku. Vlhkost jim nesvědčí a pokud zůstanou dlouho mokré, může se objevit plíseň. Do sucha patří také zahradní nářadí, prodlužovací kabely, drobné plastové vybavení nebo třeba dětské hračky. Venku nemusí být problém jenom voda zhora. Velkým nepřítelem je také vlhkost, která se uvnitř uzavřeného prostoru může srážet. Proto je dobré věci před uložením opravdu vysušit a box nepřeplnit tak, aby kolem uložených předmětů nemohl proudit vzduch. Pokud máte zahradu malou, může být úložný box praktický i proto, že nezabere tolik místa jako klasický zahradní domek. Baumax má právě teď v nabídce například zahradní úložný box Stain z Technoratanu. Aktuálně je v akci s výraznou slevou, přičemž nabídka platí do 31. října. A moje podzimní dobrá rada? Nečekejte s úklidem zahrady až na první mráz. Jakmile začnou přicházet deštivé dny, vyberte si jednu odpolední hodinku a projděte zahradu s jednoduchým pravidlem. Co používám přes zimu, to zůstává, co nepotřebuji, to schovám. Ušetříte si tím nejen jarní čištění, ale taky nákup nových věcí. A pokud hledáte něco na uskladnění zahradního vybavení, podívejte se na nabídku Baumaxu baumax.cz. Případně navštivte některou z jejich kamenných prodejen. Nakupovat můžete také přes aplikaci Baumax ve vašem mobilu.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Maxi?
5: Baru?
4: I my v Baumaxu máme dobré tipy.
5: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Na Blaníku chystáme další zprávy, budou tu za chvíli, ale ještě před nimi Petr Nať, Rihanna nebo skupina Olympic už za chvíli.
2: Ani rychlé šípy,
1: ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
1: Posluchači Blaníku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník.

0: Na Blaníku vám zpíval Petr Naď. Za 8 minut je tady 18. hodina. A za chvíli tu budou další zprávy s Dominikem Šmauzem. V příští hodině Petr Novák. Těšte se taky na Václava Neckáře s Helenou Vondráčkovou. A bude tu i krásná písnička Z noci na Karlštejně do věží. Zpívat bude Valdemar Matuška.
1: Prozrať mi můj, pane šlechetný.
0: Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
2: Blaník za volantem.
0: Zdravíme také všechny řidiče a začínáme na plzeňské dálnici D5. Víc už Ondřej z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Vyšetřování nehody pokračuje na 137. kilometru dálnice D5 směrem z Německa na Prahu. Před odbočkou do Mlýnce skončilo po kolapsu řidiče osobní auto mimo dálnici. Blokovaný zůstává pravý jízdní pruh, projíždí se plynule. Následky nehody likvidují také na 7. kilometru dálnice D48 u Jeseníku nad Odrou. Ve směru do Nového Jičína bourala dvě osobní auta, ani tady se nyní řidiči nezdrží. Bouralo se rovněž na teplické dálnici D8 ve směru na Prahu na 52. kilometru. Omezen je provoz v připojovacím pruhu z Velemína. Kolona se netvoří.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Šťastnou cestu!
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Noc bude jasná a ojediněle se vyskytnou mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Výjimečně se mohou objevit i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude většinou slunečno, obloha jasná, na severozápadě až polojasná. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 17 stupňů Celsia.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
7: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím

0: úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Schillerová připouští zvýšení některých daní. Výstava korunovačních klenotů se blíží ke konci. České tenistky porazily Ukrajinu a získaly pohár. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Zvýšení některých daní se nebude možné vyhnout, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová. Týkat by se to podle ní mohlo například daně spotřební, rafinérské a další. Zmínila také možné zdanění investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. V programovém prohlášení vládní koalice uvedla, že daně zvyšovat nechce. České korunovační klenoty si budete moci prohlédnout už jen zítra. Výstava ve Vladislavském sále Pražského hradu bude i na Den české státnosti otevřená od 9 do 17 hodin. K vidění je nejen koruna, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Za vstup se neplatí. Malé a střední nemocnice trápí odliv lékařů do velkých nemocnic. Upozorňují na to odborníci s tím, že nemohou své doktory v některých oborech vychovávat a vzdělávat. Pokračuje ředitel nemocnice ve Strakonicích Tomáš Fiala.
13: V některých oborech je třeba významně rozšířit možnosti postgraduálního vzdělávání mladých lékařů tak, aby podstatnou část svého popromočního vzdělání absolvovali právě v těchto nemocnicích.
12: Právě regionální nemocnice jsou podle Fialy jedním ze základních pilířů našeho zdravotnictví. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Ve finálovém souboji porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy. Nejprve Karolína Muchová zdolala Angelinu Kalininovou, poté Linda Nosková přehrála Elinu Svitolinovou. České tenistky uspěly v soutěži poprvé od roku 2018 a premiérově v novém formátu. Tolik zprávy Rádia Blaník a dál je s vámi Martin.
14: Dominiku, díky a je 18 hodin, pěkný podvečer.
15: Martin Ledinský
16: na Rádiu Blaník.
14: Za chvíli se spojíme s kolegou Lukášem, který vám rozdává peníze za vylepené sluníčkové samolepky. Ke komu zavítal tentokrát a kde našel viditelně vylepenou samolepku, to se dozvíte za několik minut. Do té doby další písničky. Teď už pro vás máme Petra Nováka. Tak ať se vám víkendový Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku k vaší nedělní pohodě Eláni.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: A ve spojení jsme s kolegou Lukášem, který rozdává peníze za vylepené sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu. Hezké odpoledne.
3: Krásnou pohodovou neděli přeji, já se hlasím po třetí a naposled, tentokrát z Křelovic, kde jsem navštívil třetí výherkyni Janu Miškovskou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak kde pak máte samolepku?
4: Samolepku mám na vrátkách a na plotu mám dvě samolepky.
3: Čí to byl nápad zapojit se do soutěže?
4: No, tak s dcerou jsme se domluvili, byli jsme v Plhřibově na koncertu od začátku až do konce, takže tam mě rozdávali, tak jsme si vzali dvě.
3: Jak jste si užila koncert?
4: No úžasný, úžasný. My jezdíme i na Konopiště a tak jako a posloucháme neustále rádio v autě a tady a v bytě. A
3: jak dlouho nás už posloucháte?
4: Snad celý život. Mám pocit, že celý život.
3: Já vám gratuluji, vy totiž vyhráváte 5000 korun. Jaký je to pocit vyhrát?
4: No krásný, protože jsem ještě nikdy nic nevyhrála, takže mám radost.
3: Už máte nějaký plány s výhrou?
4: No, nevím, buď něco do bytu, nebo si uděláme výlet, když je tak hezky.
3: A vy jste rovnou i ve hře o 100 000 korun. Stačí tipnout, kolik samolepek se nám podle vás podaří dostat mezi posluchače Blaníku od Blanického Konopiště do 27. září?
4: Tak já nevím, asi řeknu hloupost. Třeba 137 200.
3: Dobře, přeji hodně štěstí a ode mě to z Křelovic vše. Pro dnešek výhry rozdány a já vám moc děkuji a nashledanou.
4: Nashledanou, děkuju.
0: Paní Jano, velká gratulace a zdravíme do Křelovic.
2: Sluníčkové září.
1: S Blaníkem a Centropolem.
0: A teď už další písničky, za chvilku Demi Lovato, Daniel Landa a právě teď Modern Talking.

0: Demilová to na Blaníku. Za 6 minut bude 6:30. Díky zítřejšímu státnímu svátku tu máme prodloužený víkend a já doufám, že si ho pěkně užíváte. Letošní babí léto se vydařilo, od včerejška do Česka proudí teplý vzduch od jihozápadu a díky tomu budou teploty i v dalších dnech stoupat až k letním 25 stupňům a i sluníčko by mělo většinou svítit. Babí léto prý vydrží minimálně do příštího víkendu a to je skvělá zpráva. Za chvíli na Blaníku Václav Neckář s Helenou Vondráčkovou, Jeleni a nebo taky skupina Kabát.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
2: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Takže servis Říha, jo? Hele, že u nás vyrábíme hydraulický hadice, o tom žádná, chlapče. Ale my se taky umíme zvednout a přijet a opravit tvojí vysokotlakou hadici až do 80 mm a na počkání, jestli mi jako rozumíš. Takže www.servis-říha.cz. Jasný?

0: Na Blaníku kabáti, hezký večer.
1: Víkend s Honzou Nedvědem.
2: Na rádiu Blaník.
0: Na Blaníku jsme celý víkend slavili čtvrteční 80. narozeniny Honzy Nedvěda a celé to teď uzavře sám oslavenec. Honzo, moc vás zdravím a řekněte nám, jak se máte?
3: Ahoj, zdravím, tady je Honza Medvěd, tady jste se mi, jak se mám, no, žiju, není to už dost, no, v 80, ale vážně, skládám pořád písničky, ale většina z nich končí v koši, protože je těžké hledat a napsat další stánky a podvody. A tak se snažím tím, že pronikám do hudby, poslouchám hudbu, protože hudba je pokrm duše, kterého se nikdy nepřejíte. Je to jakási ezoterická krása, z níž ve vás vždycky zůstane něco. Jen se k tomu musíte dostat. A potom mám splněné už jedno přání už delší dobu, protože mám radost z toho, že můj syn Honza, syn Františka Vojta, důstojně pokračují v tom, na čem jsme celý život s bráchou pracovali. Tak předem vám děkuji za přání a těším se, že vám ještě zahraju. Co, Honzo? S příbuznými? Váš Honza Nedvěd.
0: Honzo, ještě jednou přejeme z Blaníků všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví. A vám všem, kteří jste o tomto víkendu vyhráli vstupenky na koncert Nedvědi v Lucerně s Honzou Nedvědem mladším a jeho nové album Chlapský slovo, moc gratulujeme.
1: Víkend s Honzou Nedvědem.
2: Na rádiu Blaník.
4: Miluju a chci si tě vzít.
0: A teď už další písničky, za chvíli na Blaníku Valdemar Matuška, Roxette a tady je Meky Žbirka.

0: Mlha bude jasná, na severozápadě až polojasná. Nejvyšší teploty se dostanou na 20 až 24 stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem 17 stupňů Celsia.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.
4: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Za 2,5 minuty bude 7. My vám přejeme krásný nedělní večer. Začínají písničky na přání, takže teď vám budeme minimálně 2 hodiny hrát to, co se vám líbí. Svá přání nám můžete posílat s dostatečným předstihem přes speciální formulář. Najdete ho na našich webových stránkách radioblaník.cz v kontaktech, kde stačí kliknout na písničky na přání. Dnes má svátek Jonáš a taky Damian, tak z Blaníku přejeme všechno nejlepší. Za chvíli první váš dnešní vzkaz a první písnička, kterou jste vybrali, konkrétně to bude Karel Gott, Být stále mlád. No ale ještě předtím na start toho dnešního večera plného přání pro vás máme Pampelišky od Dua Červánek. Tak hezký večer.
6: Písničky na přání.
5: Na rádiu Blaník.

0: Duo Červánek na Blaníku a teď už pojďme na první vaše dnešní přání. Před námi Karel Gott, Být stále mlád, a k nám na Blaník své přání poslala paní Hana. Blahopřání k narozeninám pro Věrušku Kejdanovou z Mostu. Milá Věruško, 79 let není jen číslo, je to tisíce vzpomínek, zkušeností, úspěchů a krásných okamžiků strávených s blízkými, a proto ti chceme popřát k dnešním narozeninám vše nejlepší a do dalších let hlavně pevné zdraví a pohodu v kruhu těch, které máš ráda. To vše a ještě víc ti přeje Hanka, Mirek, Mirečka, Emilián, Majlinka a Emiliánka. Máme tě rádi.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku Karel Gott, teď už skupina Opět a Radeček společně s Eli. Písničku I takto za to stojí vybral Tobiáš z Jirkova. Leninko, tahle písnička je naše. Děkuju ti za všechen smích, hádání, usměřování i obyčejné chvíle, které spolu máme. Miluju tě, tvůj Tobiáš.

Na Blaníku dohrávají opět Radeček společně s Eli a teď je před námi na vaše přání Michal David a Valčík pro mámu napsala Andrea z Chodovlic. Maminko moje, i když máš těžké období, jsem tu pro tebe. Děkuji za krásnou dovolenou a odpočinek. Mám tě ráda a posílám pusu, to napsala Andrejka.

0: Na Blaníku posloucháte nedělní písničky na přání a teď je před námi Marie Rotrová. Písničku Skřapatá nohatá vybrala Michaela z Příbrami. Milý Blaníčku, prosím, zahraj mamince Míše Lukášové z Příbrami k narozeninám. Milá maminko, všichni ti přejeme k tvým 59. narozeninám hodně štěstí a hlavně zdraví, kterého teď máš moc málo. Já vím, že všechno se dá do pořádku a budeš zas fit. Máme tě všichni moc rádi. To vše ti přejí dcery, Štěpánka, Petra, vnuci Vojtíšek, Máťa a manžel Fanda. Blaníčku, moc děkuje za všechny Štěpánka Králová. A my se připojujeme, milá Míšo, za všechny z Blaníku přeji k narozeninám vše nejlepší a hlavně to zdraví.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Kotrová na rádiu Blaník, teď už Faraona šlapací kolo, napsala Eva z Rokycan. Zahrajte prosím naší skvělé kamarádce, kolegyni, bezvaholce a sportovkyni tělem i duší Janě Rybové z Kamenného újezdu k jejím dnešním narozeninám. Milá Jani, ať ti to v životě všechno šlape, jak má. Ve zdraví, s úsměvem a ať nešlapeš sama, ale máš kolem sebe stále lidi, co tě mají rádi a dojede ti to hodně daleko. Udrž si svůj životní elán a optimismus. Srdečně ti gratulují všechny bezvaholky.
1: Písničky na přání.

Na Blaníku jsme si pěkně zašlapali na šlapacím kole a teď už na vaše přání modlitba od Pavla Vítka. Napsala Margita z pražské Libuše. Pro svou rodinu moc se těším na naše shledání u tajného závodu. Zdraví vás sestra Agáta.

0: Na Blaníku Pavel Vítek, za 7 minut bude 7:30, v písničkách na přání už brzy Pavel Novák. Nádherná, nádherná, nádherná. A koukám, že jste vybrali třeba taky Hanu Zagorovou, Argemu a za chvilku skupina No Name s Terezou Maškovou Nepočítej léta, počítej přátelé. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
3: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
6: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: na rádiu Blaník.
1: Teď už no name s Terezou Maškovou napsala Dana z Hradiška pod Medníkem. Prosím, zahrajte k dnešním krásným 68. narozeninám našemu kolegovi malíři panu Toníčkovi Longauerovi s přáním do dalších let, ať se ve zdraví daří a pořád mu to vše šlape, jak v životě, tak na štaflích. To přejí ze srdce jeho ženský odvedle a jeho dlouholetý kamarád Pepíček Horáček.

0: No Name s Terezou Maškovou na Blaníku, teď už Jarošovský pivovar od Argemy. Tuhle písničku vybrala paní Jana a Jana píše: dobrý večer, chtěla bych nechat zahrát písničku dodatečně k svátku mé švagrové Jarině Kozákové a mému bráškovi Vášovi Kozákovi z Plzně Lochotína, který slavil 24. září a zítra 28. září. Chtěla bych jim popřát hodně štěstí, zdraví a životní pohody, hodně radosti z venkovského sídla, který si pořád zušlechťují. To vše ze srdce přeje mami Božena a sestra Jana. Moc děkuji za zahrání.
1: Pohodový podzim

0: Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď nádherná láska od Pavla Nováka, píše Petr z Teplic nad Metují. Dobrý večer, milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro moji milovanou babičku, paní Ludmilu Karáskovou z Hronova, s tímto přáním. 75 let dnes slavíš, tak ať se jen v radosti bavíš. Přeji ti pevné zdraví, štěstí, lásku, ať tě život stále baví. Tvůj vnuk Petr.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Na Blaníku Pavel Novák a teď Hana Zagorová a písničku Já nemám strach vybrala paní Jaroslava z Kouřimi. Milé rádio Blaník, prosíme o zahrání písničky pro Františka Ahnela, který ve středu 23. září oslavil 16. narozeniny. Milý Františku, přejeme ti, ať se ti daří na střední škole, ať ti babeta stále jezdí a ať se ti v tanečních nepletou nohy. Vše nejlepší v nové životní etapě přejí mamka, taťka a ségra. Napsala si o Haničku Zagorovou za Florický holky taky Myška, tak zdravíme a hrajeme.
1: Všichni neustále řeší věk, že nám jednou bude zbytečně moc let. Já nekoukám dozadu, ale ani vpřed.

Na rádiu Blaník Hana Zagorová a teď v nedělních písničkách na přání taky Lucie Vondráčková a Láska na 100 let napsala Pavla z Křebíče. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro všechny lidičky, co znám a hlavně pro Danušku Novotnou. Ráda jsem jí poznala a šťastné užívání důchodu.

0: Lucie Vondráčková na Blaníku, teď už Kohout od nedvědů, napsala Zuzana z Osečné. Moje milovaná maminečko Kateřino Petrusová z Milína, přeji ti jen to nejlepší k narozeninám. Byla jsi a vždy budeš pro mne nej. Chybíš mi, tvá dcera Zuzka. A taky tu máme přání, které dorazilo ze Říčan od Evy. Všem, kdo nesouhlasí s válkami. Tak hrajeme.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Na vaše přání Kohout od bratrů Nedvědů a právě s Honzou Nedvědem jsme na Blaníku v rámci jeho osmdesátin, které měl tento týden, trávili celý víkend. Ceny v podobě vstupenek do Lucerny a nových hudebních alb jsou už ale rozdány a my na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď skupina Kex, jak děkuje se andělům, napsala Regina z Nového Boru. Dobrý večer, Blaníčku, prosím o vzpomínku. První rok, co nás opustil přítel, kamarád Janek Vyžikovský. Moc nám chybíš, s láskou vzpomíná Regina, Jana a František. Polibek do nebe.

0: Na Blaníku skupina Kex a teď na vaše přání Rybičky 48 společně se skupinou Holky a já dneska slavím. Napsala Eva: Milá Mončo, dnes je tvůj den a my ti chceme popřát, ať je tvých 19 let začátkem krásného období plného zážitků, lásky, smíchů a splněných snů. Ať tě život zavede na místa, kde budeš šťastná, a ať máš vždycky kolem sebe lidi, kteří tě budou mít rádi přesně takovou, jaká jsi. Už si svůj narozeninový den, užij si ho naplno, 19. narozeniny jsou jen jedny, z celého srdce ti přejí mamka, taťka, bratr z Denda, přítel Aleš a babička s dědou. Máme tě moc rádi.
1: Písničky na přání. Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Písničky.

0: A v příští hodině pokračují písničky na vaše přání a v nich mimo jiné Lenka Filipová s Karlem Zichem.
1: Mosty znám, už dlouhý čas.
0: A taky Michal David s Karlem Gotem. A jak tak koukám, tak jste vybrali taky Jahody mražený od Jiřího Schellingera.
2: Zapotěla vážení na jahody mražený.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio
0: Noc bude jasná a ojediněle se vyskytnou mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Výjimečně se mohou objevit i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude většinou slunečno, obloha jasná, na severozápadě až polojasná. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 17 stupňů Celsia.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Martin Ledinský
12: na rádiu Blaník.
0: Za několik vteřin bude 8 a my vám přejeme krásný nedělní večer. Písničky na přání pokračují. Teď už Mosty od Lenky Filipové a Karla Zicha. A písničku vybrala Šárka z Březiny, která píše: Milé rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro mého milovaného manžela a tátu, našich dětí, Davida, se vzkazem. Moc nám chybíš a každý den na tebe myslíme. I když teď nejsme spolu, pořád tě máme v srdci a těšíme se na den, kdy budeme všichni zase spolu jako rodina. Milujeme tě. Šárka z Denda, Ilča, vnuk Nikínek, Davča, Fanda a Denča.
3: Písničky na přání.
4: Na rádiu Blaník.

0: Na nedělním Blaníku Lenka Filipová s Karlem Zichem a písničky na přání pokračují. Teď už Jakub Smolík s Viktorkou Genzrovou a písničku Říkej mi táto vybrala Andrea z Chodovlic. Milý tatínku Peťo, to aby si věděl, že tvá dcerunka na tebe myslí. Drž se, máme tě rádi, tvoje dceruška Andrejka.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď to stárnutí zrádné od Michala Davida a Karla Gota. Napsal Michal z Plzně. Milí Blaníku, zahrajte prosím písničku pro našeho kamaráda Honzíka Maďariče z Plzně k jeho 60. narozeninám. Přejeme jen to nejlepší a hlavně zdraví kamarádi Michal, Dominik, Pavlík a Pepa. Děkujeme moc.

Michal David s Karlem Gottem na Blaníku, teď Marie Rotrová, napsala Věra z Prachatic. Můj milý Kaštánku, děkuji ti za krásný rok v tvé náruči. Otevřel si ji a já se do ní stulila před světem. Naučil si mne znovu žít a milovat. Moc děkuji, miluji tě a jsem za tebe životu vděčná. Tvá Čekanková růže.

Na Blaníku pokračují nedělní písničky na přání a teď už Meky Žbirka s Ráchel Skleničkovou. Napsala Kristýna z obce Sedlice. Naše milá maminko, k tvým dnešním 43. narozeninám ti přejeme hodně štěstí, zdraví a tvář stále plnou úsměvů. Slovy nedokážeme popsat, jak moc si vážíme všeho, co pro nás děláš. Děkujeme za tvoji lásku, péči a pochopení i ve chvílích, kdy to s námi není úplně jednoduché. Jsi ta nejlepší maminka, milujeme tě. Kristýna, Klárka a Vlastík.

Maggie Žbirka a Ráchel Skleničková na Blaníku a tady už jsou Jahody mražený od Jiřího Schellingera, napsala Katrin z Litoměřic. Miláčku můj Slávku, ty jsi moje štěstí a já jsem šťastná, že tě mám. Líbám tě a miluji, tvá opička.

jahody mražený v písničkách na přání od Jiřího Schellingera a teď už je před námi Verona, píše Andrea z Chodovlic. Milý bráško Míšo, k blížícímu se svátku ti přeji vše nejky, hodně štěstí, zdraví a lásky, mám tě ráda, přeje malá sestra Andrejka. Na mě.

0: Verona na Blaníku, za 3 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás, už brzy Jiří Korn. A na vaše přání třeba taky Beatles, Kabáti a za chvilku Lara Fabian. Hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Liberci v Nise anebo v Mladé Boleslavi v Bondy.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Teď už slibovaná Lara Fabien a o písničku si napsal Miro. Ahoj milí Blaníci, pěkný nedělní večer. Prosím o zahrání písničky pro paní, maminku, manželku a především kamarádku a moc fajn osůbku Evču, jež má právě dnes narozeniny. Milá a vážená Evčo, přeji ti za všechny, kteří tě máme rádi, ať jsi šťastná, železné zdraví, máš se krásně, špatní lidé a situace se ti vyhýbají obloukem a jsi často mezi bezva lidmi a děláš hlavně to, co tě baví. Máme tě moc rádi, Miro, Tonda a další.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď už před námi malá dáma od kabátů. Píše Karhanka z Nové Vsi. Milý Blaníčku, prosím zahraj písničku Petrovi Bendovi ke včerejším narozeninám. Takže Inžo, lidé zapomenou, co jsi řekl, ale nikdy nezapomenou, jak se s tebou cítili. Všechno nejlepší. Jo a Inžo, dík. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.

Na Blaníku skupina Kabát a teď už Beatles napsala Drahoslava ze Sušice. Náš milovaný tatínku Vendo Stulíku z Dobršína, k tvému zítřejšímu svátku ti přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, spokojenosti, radosti, pohody, smíchu a dobré nálady. Ať se ti splní vše, co si přeješ a o čem sníš. Máme tě moc rádi a za všechno, co pro nás děláš a vždy jsi dělal, ti moc děkujeme. Velkou pusu ti posílají Mamča, vnoučátka Adélka s Honzíkem, Drahuška s Markem a babička Aneška. A my z Blaníku se připojujeme a taktéž přejeme takhle s předstihem všechno nejlepší. In the

Na Blaníku Beatles a teď už Jiří Korn, Ještě tě mám plnou náruč. Tuhletu písničku vybral Michal z Brna. Zahrajte prosím mé trpělivé přítelkyni Jiřího Korna. Jano, užij si tuto píseň za tu trpělivost, že jsi se mnou již 26 let. To napsal Michal.

Na Blaníku vám zpíval Jiří Korn a teď už jsou před námi CC Catch, napsal Petr z Písku. Ahoj Blaníku, dnes je venku 20 stupňů, proto nechat zahrát tuhle písničku. A máme tady taky přání z Písku ještě jednou, tentokrát od Marka, milé rádio. Minule měl Nikoušek Bělocký Minecraft mikinu s creeperem na zádech, ale dnes jsme měli čínské nudle. Proto nechat zahrát tuhle písničku. Tak jo, hrajeme a přejeme krásnou neděli.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už za 100 let, napsala Monika z Prahy 4. Zahrajte prosím písničku pro všechny osadníky ze Žabek na Sázavě s přáním. Děkujeme všem, kteří poctivě navštěvovali místní hospůdku, která dnes zavírá a otevře svou bránu opět zase příští rok na jaře. Milánku děkujeme, Žabáci.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, Vašo Patejl a kněz si moja. A tuhletu písničku vybral Roman z Kroměříže. Leničko, lásko moje, posílám ti naší společnou zamilovanou píseň, která tě určitě potěší. Moc, moc na tebe myslím a přeji ti krásný večer. No ano, a z lásky, tvůj Romíšek.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.
4: A kněz je moja.

0: sobě.
1: Nebo na Michala Tučného a Tomáša Linku.
0: Vědro má ve mě díru, milá Lízo, vědro má ve mě díru, milá Lízo, jak hro.
1: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
1: Noční teploty pod jasnou oblohou klesnou k 9 až 5 stupňům a výjimečně se mohou objevit i přízemní mrazíky. Během noci se také ojediněle vyskytnou mlhy. Před námi je další krásný slunečný den. Sváteční obloha bude dělat babímu létu opravdu čest. Jen na severozápadě se sem tam objeví nějaký ten mrak. Nejvyšší teploty se dostanou na příjemných 20 až 24 stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem 17 stupňů celé.
2: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
1: Za minutu 9 a ještě tady několik písniček na vaše přání. Máme zhruba čtvrt hodiny, budeme hrát podle vás. Teď už je před námi písnička Motorka od skupiny Katapult, napsala Jana z Olomouce. Blaníčku, prosím, zahraj písničku vnoučkovi Patričkovi k jeho zítřejším 10. narozeninám, ať je stále ten veselý, pohodový kluk. Máme tě všichni moc rádi. Písničku posíláme i vnučkám Adélce a Natálce, babička Janča a děda Míra.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

Tohle byla motorka od skupiny Katapult, teď už na Blaníku Petr Spálený až mě andělé, napsala Lucie z Dolních Břežan. Tuto písničku posíláme našemu milovanému dědečkovi Fandovi do nebe. Byl pro nás vším. Moc jsme ho milovali a děkujeme mu za krásné chvíle s ním a za to vše, co dělal s láskou pro nás všechny. Manželka Boženka, děti Lucka, Fanda a Toník a celá jeho veliká rodina.

0: Na rádiu Blaník Petr Spálený a teď už jdeme do finále. Před námi poslední vaše dnešní přání. Lojza a Líza od Michala Tučného a Tomáše Linky. Napsala Radka ze Slatinek. Vážené rádio Blaník, dnes na mé narozeniny je to 2 roky, co jsme se naposledy rozloučili s naším dědou, který odešel bez slůvka rozloučení za Duhový most. Zahrajte mu i nám, prosím, písničku Lojza a Líza, u které jsme se vždy nasmáli. Dědo, vzpomínáme s láskou každý den, chybíš nám.
1: Ano, Lízinko?
2: Dojdeš pro vodu?
1: Už běžím.
2: No proto.
1: Vědro má ve dně díru, milá Lízo, vědro má ve dně díru, milá Lízo, jak hrom.
2: Tak juc mi, mý Lojzo, tak juc mi, mý Lojzo, uc mi.

Jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, dlouhá.

sick at all.

0: čím ho mám smáčet, plání zob? A čím ho mám smáčet, plání zob? Řekni čím. Zkus vodu, zkus vodu, v čem jí mám přinést, blázo, blázo, a v čem jí mám přinést, blázo, řekni v čem.
1: No vem si větro, vem si větro, větro.
0: Vědro má ve mě díru, vědro má ve mě díru.
2: Jsme Rádio Blaník.
3: Blaník

0: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.
2: Vzpomínám, když tehdy před léty

0: Žlutý pes a sametová na Blaníku, za 5 minut bude 9:30. Zásoby speciálních 5000 s přítiskem vydrží zhruba do 10. října. Česká národní banka tuhle bankovku vydala ke 100. výročí vzniku Národní banky Československé. Bankovku si budete moct vyměnit za 5000 korun v hotovosti i po víkendu na pobočkách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Pokladní hodiny se ale proti tomuto týdnu zkrátí. Tak jestli toužíte po této speciální výroční 5000, máte nejvyšší čas si ji opatřit, protože kolem 10. října by už mohlo být pozdě. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Falco, Ilona Čáková nebo Slza. A jestli si nepůjdete pro tu výroční 5000, nevadí, i po nás můžete chtít peníze. Na Blaníku vám totiž dál proplácíme finance, které jste za něco utratili.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
4: Držel palce.
5: Byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, vy.
3: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

provozovny Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. Vykupujeme železo, barevné kovy i papír od drobných dodavatelů, živnostníků a firem. Nabízíme prvotřídní servis, rychlé jednání a skvělé výkupní ceny. TSR, Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou. www.tsr.cz. TSR, Czech Republic.

0: K vaší nedělní pohodě na Blaníku skupina Slza. Cestování vlakem po Plzeňském kraji je teď pohodlnější. 7 motorových jednotek totiž prošlo kompletní renovací interiéru. Ty slouží v kraji už od roku 2012 a po letech intenzivního provozu už potřebovali obnovu. Co všechno se změnilo, nám prozradí mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
1: Kromě obnovy sedaček došlo také k doplnění většího počtu elektrických zásuvek, a to včetně moderních USB-A a USB-C konektorů. Modernizací pak prošly i informační displeje, další tlačítka, madla, odpadkové koše nebo i samotné stolky.
0: A to není všechno, významnou proměnou prošly toalety a ve vybraných jednotkách byla vyměněna i podlaha. Takže cestování dalšími vlaky v Plzeňském kraji je už zase o něco příjemnější. Jen tak dál, já to cestování vlakem mám stejně úplně nejradši.

0: Hezký večer, s vámi je Rádio Blaník a za chvilinku bude 10. Před námi jsou písničky z lásky, ale ještě předtím se podíváme na to, co nás čeká venku.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Noc bude jasná a ojediněle se vyskytnou mlhy, nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Výjimečně se mohou objevit i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude většinou slunečno, obloha jasná, na severozápadě až polojasná. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 17 stupňů Celsia. O počasí vše a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Auto Koutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Auto Koutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
2: Rata ta ra ra ta trička rata ta da da da ta potisk potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ.

0: Music.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Nemáme ani moře, ani velehory.
4: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
3: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
4: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
3: Zlaté české ručičky u nás
2: na Blaníku.

0: počasí. Rádio
1: Noční obloha má být jasná nebo skoro jasná, ojediněle potkáme mlhy. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až 3 a výjimečně přízemní mrazíky. Pondělí bude většinou jasné, na severozápadě až polojasné, ráno ojediněle mlhy. Rtuť teploměru vystoupá na 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách má být většinou kolem 16. Tolik o počasí, Dominik Šmaus, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

Déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
0: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
0: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
0: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Masožrouti Steakgrill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.

0: počasí.
1: Noční obloha má být jasná nebo skoro jasná, ojediněle potkáme mlhy. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až 3 a výjimečně přízemní mrazíky. Pondělí bude většinou jasné, na severozápadě až polojasné, ráno ojediněle mlhy, rtuť teploměru vystoupá na 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách má být většinou kolem 16. Tolik o počasí. Dominik Šmaus, Rádio Blaník.

Noc trávíte s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je pondělí 28. září, státní svátek, konkrétně den české státnosti a jmeniny má Václav a taky Václava. Narozeniny dnes oslaví například bývalý český prezident Miloš Zeman, jemu 82 let, dále zpěvačka pop music i operní pěvkyně sopranistka Lilka Ročáková, té je 78. Narozeniny má také herec, daber a hudebník Zbyšek Pantů, jemu 59 let a když se podíváme za oceán, tak oslavenkyní je také americká zpěvačka a herečka Hilary Duff a té je čerstvých 39 let. Všem oslavencům blahopřejeme a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Tak hezký poslech.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník.
1: Přeji vám hezký den, je pondělí 28. září, den české státnosti, svátek slaví Václav a Václava a tady je výběr očekávaných událostí. Obchody nad 200 metrů čtverečních dnes musí mít zavřeno, stanovuje to zákon. Výjimku mají prodejny na nádražích či letištích, lékárny nebo benzínky. Dnes naposledy si můžete prohlédnout české korunovační klenoty. Výstava ve Vladislavském sále Pražského hradu bude otevřena od 9 do 17 hodin. Miloš Vystrčil předá stříbrné medaile předsedy Senátu. Ocení významné osobnosti z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejně činných osobností. Na pražském staroměstském náměstí se má konat demonstrace, kterou pořádá spolek Milion chvilek. Začátek je ve 4 odpoledne. V Uherském Brodě na Uhersko-Hradišťsku by měla být slavnostně odhalena socha Přemysla Otakara II. Ten v roce 1272 povýšil Uherský Brod na královské město. A v pátém kole hokejové extraligy se utkají Sparta a Karlovy Vary. Zápas má začít v 16 hodin. Tolik očekávané události. Dominik Šmaus, Rádio Blaník.

s okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář. A kam se poděl nejmladší, to už jim nikdo nepoví.

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdo špatný, dost možná, že ten

tvářích, co jich očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
1: Rádio Blaník.
4: Noční obloha má být jasná nebo skoro jasná, ojediněle potkáme mlhy. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až 3 a výjimečně přízemní mrazíky. Pondělí bude většinou jasné, na severozápadě až polojasné, ráno ojediněle mlhy, rtuť teploměru vystoupá na 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách má být většinou kolem 16. Tolik o počasí, Dominik Šmaus, Rádio Blaník.